0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
1: Hit Radio.

Plním, co jsem slíbil, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty v Česku za poslední týden výrazně zlevnily. Benzín stojí v průměru 41,47 koruny za litr, nafta potom zhruba 44. Ve srovnání s loňskem jsou ale paliva stále výrazně dražší. Podle analytiků teď ceny spíše stagnují, další vývoj ale může ovlivnit situace na Blízkém východě. Nízká hladina řeky Tibery odhalila v Římě pozůstatky více než 2000 let starého mostu. Takzvaný Neronův most, kdy si spojoval centrum města s pravým břehem řeky. Podle archeologů ale může být ještě starší a vzniknout už za vlády císaře Kaliguly. Hladina Tibery výrazně klesla kvůli dlouhodobému období prakticky bez deště. Fotbalisté Jablonce postoupili do závěrečného předkola konferenční ligy. V odvetě porazili RFS Riga 2-1 a po domácí výhře 2-0 je čekají Glasgow Rangers. Naopak Hradec Králové v evropské lize končí, když i v odvetě podlehl Bešiktaši 0-1. Jediný gól zápasu v Istanbulu vstřelil český reprezentant Václav Černý. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Cesta k výrobě kovového mamuta pro Ústecký kraj začíná. Z dolů Bílina odjelo do Brna 10 tun železa ze starých rypadel a důlních strojů, ze kterých umělci vytvoří unikátní sochu. Kovový mamut se má příští rok vrátit do Ústí, kde připomene unikátní nález v Bukově, kde byly objeveny pozůstatky mamutů i lovců. Kraj plánuje vybudovat také moderní expozici, která tento evropsky unikátní nález představí veřejnosti. Na severu Čech bude dneska jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 29 až 32 stupni.
4: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudel!

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. No dobré ránko, na to, že je pátek, tak u nás je to ráno spíš pondělní. Já se teda nemohl vyhrabat, nestíhal jsem nic, všechny semafory se na mě po cestě domluvily, červená všude, příjezd 5.57 a když jsem byl u rádia, píše mi Jasmin. Čau Jasmin. A Jasmin píše, já nestíhám, mám příjezd 5.58, ujela mi tramvaj. Tak jde to s náma od 9 k 5, od 10 k 5, možná od 9 do 6 spíš. Čau Dave.
2: Nazdar, dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak jestli jste to i vy měli na knap, tak vám přejeme hezký ráno a nějak to zvládneme. Je páteček, tak si to pojďme užít. Miles Smith.
0: Hit Radio North Music.

0: Tohle je Superstar, tohle je Jameliam a tohle je páteční Hit Radio 9 minut po 6.
1: Což je čas, kdy jdeme slavit, protože není lepší čas na oslavy než v 6 hodin 10 minut.
0: Chlebičky kde?
1: Naše česká plavkyně Barbora Sémanová se včera v Paříži stala už po třetí mistryní Evropy na 200 metrů volný způsob.
0: Já budu vypadat možná jako neznalý, neznaboch, ale já vůbec nevím, kdo to je.
2: No tak je to česká plavkyně, která zrovna po třetí vyhrála.
0: Asi když vyhrála v plavání, tak asi bude plavat.
1: Mimochodem to bylo celkem drámo, protože ty ostatní závodnice prej začaly na té poslední 50 celkem tuhnout, ale ona si řekla, že to právě ještě rozjede a má zase to zlato.
0: No tak asi gratulujeme, no.
2: Aby si představil, jak rychle plavala, ano. Tak ona uplave těch 200 metrů za podobný čas jako já 50. Takže zhruba 4x rychlejší než já.
0: Jasně.
2: Tak 8x rychlejší než ty.
0: To já když začnu plavat, tak já neplavu jako před sebe, ale já jdu dolů jako kámen. No. Ach jo. No tak moc teda gratulujeme.
2: No kromě toho, že je neskutečně šikovná, a? Tak je i moc pěkná. Já jsem jí kdysi na Gimplu dokonce psal zprávu na Facebooku.
0: Počkej, to mě zajímá. Co jsi jí psal?
2: Psal jsem jí, že děkuju za skvělou reprezentaci Česka. Zjednodušeně řečeno.
1: Počkej, zjednodušeně. Pak tam byly nějaký vomáčky balící.
2: Nebyly tam žádný balící vomáčky, ale do dneška neodpověděla.
0: Ale řekni to na rovinu. Byl to pokus o balení nebo tě učila plavat?
2: I prefer not to speak, jak se říká.
0: Hele, Eva, tvoje Eva ještě spí. Chceme nějaký drby, co?
2: Tak. No, bylo to platonický, no.
0: Ale myslím si, že kdyby byla nějaká olympiáda v zatloukání, jo, tak ty vyhráváš zlato, vyhráváš první místo. No tak, že gratulujeme, Davide, vy jste spolu teda v bližším kontaktu. Pojďme na muziku, Rehab in my...

0: Green Day, American Idiot, tenhle song nám jde parádně na ruku, vysvětlíme proč, 6 hodin, 17 minut, Hit Radio, dobré ráno. Představte si, že vám policie zaklepe na dveře, odvede vás v klepetech a vystrávíte rok a půl ve vězení jenom proto, že nějaký vyšetřovatel neumí psát na klávesnici. Jedno jediný chybějící potržítko změnilo jednomu chlapovi život. Americká policie vyšetřovala anonymní účet na sociální síti. Byl tam jako fus, dvě podtržítka, ro, podtržítko, dach. No, to je ono. Jenže vyšetřovatel napsal místo těch dvou podtržítek jenom jedno, a tak sebrali úplně někoho jiného a zavřeli ho na 18 měsíců.
1: Pane bože.
0: To se děje.
1: Proč vůbec, ale jakože co mě zarazilo, že teda používá jeho nickname na sociálních sítích.
0: No, on se s někým nějak psal, vystupoval právě anonymně pod tady tou přezdívkou, tak vyšetřovali někoho s podobnou přezdívkou, jenom to byl někdo trošku jiný, tak ho pak zabásli.
2: Hodili, 18 měsíců,
0: hodili ho
2: strašný.
0: Do páně. A já si říkám, že člověk se občas splete i nám, i vám určitě, kdo posloucháte, občas jako skomolí jména, tak koho by zavřeli ve vašem případě, kdyby to byla ta skomolenina? U mě by to byl třeba Knajp, anebo Knipl.
2: U mě by to byl David Jost, bývalý člen skupiny Tokyo Hotel.
0: Takže počkej, ty si teda nekecej.
1: No
0: takhle, Den duch, den monzo, to ono, já si to, a Patku jsi měl taky dřív, ne, že jo?
2: Dredej, všechno,
0: Emo,
2: všechno bylo.
0: Všechno. Co u tebe, Jasmin?
1: U mě dělají divnosti vždycky, které vůbec nedávají smysl, že místo Grinerová, kolikrát i Grangerová, že Hermionu ze mě udělali fakt, jakože, nebo pravdu.
2: Vy přišli pro Emu Watson, nezlobte se, ale...
0: se, ale to jasně, no. Takže tobě, Davide, jenom jako vydávají pryč a háček na co, jo?
2: Ne, já rovnou, když někam volám, tak no. Rovnou říkám David J-O-Š-T, víš, že ani neříkám, jako už ani se nesnažím.
0: Přesně. On jaký retardovalý, ne? A to je jako všechno, jako nic jiného.
2: Nebo třeba, kdybych volal a říkal J-O-Š-T a oni dali J-Mezera, O-Mezeraš.
0: Jo, tak myslím si, že vy, kdo máte taky takovýhle zajímavý jméno, protože my tři jsme se tady jako potkali vlastně, když o tom přemýšlím. Tomáš Grinerová, Tomáš Knejp, Tomáš tady. Jo, je ošet. Lidi nám můžete napsat vaše příjmení, jak vám ho lidi komolej.
2: A teď už Chynasky.
0: Chynasky, 1970, za chvíli, tak je doprava, hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice, tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice, vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
6: A?
5: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
6: nepřežijí.
5: Naštěstí Baumax má řešení.
7: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinza na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
10: Attention!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
10: Yes, sir!
11: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
14: Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
15: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
14: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
15: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
14: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
15: www.cirkushumberto.com.
16: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pracuje se na Liberecku, pozor ve Svianech, kde čeká omezení u zámku. No a opatrně taky v Chomutově, kde se nově pracuje v Sokolské ulici a jezdí se proto okolními.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Nord Music.

0: Swift, The Fate of Ophelia. You saved my heart from the fate of Ophelia. Posloucháte Hit Radio 6.32, dobré ráno. Byla tady před malou chvílí diskuze, jak nám třem tady ve studiu komolí jména. Jasmin říkala, že ti říkají Hermiona, že jo?
1: Tak jako ne, že Jasmin a Hermiona.
0: Je o ešte a já Kneip, Knipl, Knajp, no klasika. No. Taky to zasnělo jednou. Mi říkají doma. A přišlo od vás spousta zpráv, my jsme vlastně to hodili jen tak do větru, jo? A vlastně nás to bavilo, co nám píšete, a píšete třeba: ahoj, jsem Vavřina a často mě předělají na Vavřina. Další: ahoj, vaše zkomoleniny jsou ještě super, ze mě udělali Kateřinu Šukovou, jsem Suková. Jasně, tak interpunkce, háčky, čárky.
2: Tak to řeknu jednoduše, ne, jsem prostě Šuková se bez háčku.
0: Ahoj, tak mě často říkají Přibylová místo Přikrylová, naštěstí už brzy měním příjmení.
1: Ještě tady Lidka píše: ahoj, já jsem místo paní, já jsem Omelka, nazvala Ochmelka pána, a nejhorší pan Píč, přemýšlela jsem, jak ho oslovit, a on mě sjel, že se neskloňuje.
0: A kdyby se to skloňovalo, tak by to znělo jak? Ranní update. Díky za zprávy, teď je to Davida.
3: MMA zápasník Muradov může zůstat v Česku. Cizinecká policie zastavila řízení o jeho vyhoštění, které souviselo s informacemi o údajném napojení na organizovaný zločin. Muradov takové vazby odmítá, ministerstvo vnitra mu ale nadále nechce vydat povolení k přechodnému pobytu. Vyšetřovatelé objasnili dramatický incident na palubě Ryanairu. Okénko Boeingu 737 při červencovém letu z Řecka do Německa prorazila odlomená část motoru. Po rozbití skla vznikl v kabině podtlak a cestujícího sedícího u okna málem vysál ven z letadla. AI agent chtěl uživateli rezervovat Pilates, místo toho se naboural do systému posilovny. Australan Andrew Bird požádal umělou inteligenci, aby mu zajistila místo na oblíbené lekci. Agent úkol splnil, podle popisu případu ale při hledání cesty k rezervaci překročil své oprávnění a napadl systém posilovny.
0: To bych potřeboval já takovýho agenta. Takže on chtěl, aby ho AI registroval v systému, tak AI teda šel, ten agent, ten robot, a napad teda ty lidi v té posilovně.
2: Je to
0: jako
2: tak, no.
1: Jo, všechny je tam vyházel pryč, no, z těch buknutých lekcí.
0: Miluju.
2: Kdyby jsi potřeboval nějakého agenta, který by tě ještě potom dotáhnul do toho fitka.
0: Nech to bejt. Seš Color the World na Hit Radio v 6.34. Dobré páteční ráno, šampioni.

0: Tohle je pan Sheeran v remixu od Felixe Jena. 6.41, tohle je páteční Hit Radio.
1: Ještě jsem nezažila, aby zvířata zdědili miliony, ale děje se to a stalo se to teďka třeba v pražský zoo, kdy dostala od zesnulý ženy zoo dědictví v hodnotě skoro 13 milionů korun a součástí jsou dokonce dvě nemovitosti a jako identita té štědrý dárkyně pořád zůstává utajená. Jenže to není poprvý, koukala jsem, že v roce 2023 zoo zdědila dům s pozemkem za 16 milionů. A rekordmanem je někdo, kdo daroval 60 milionů korun.
0: Takže 13 milionů v penězích a nějaké nemovitosti, no tak to se budou sloníci asi stěhovat.
2: Jako... Přesně jsem to chtěl říct, kdo v těch nemovitostech bydlí potom.
0: No ty sloni ne.
1: My máme když tak v rodině taky psa, takže jako pomůžou zvířatům, kdyby nám chtěli jako takhle nějaký míček poslat klidně.
0: A představ si, že se těšíš na rodinný dědictví, už jako v duchu vybíráš nějakou kuchyň nebo auto a pak ti právník jako řekne, že babičiných 13 milionů schrábl žirafy a plameňáci, ty vole. Jako. To se dej zabít, jako.
1: A tak.
0: Tak díky, babi. George Ezra, Shotgun, za malou chvíli na Hit Radio, taky Linkin Park a aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pěknou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Klášterecký letňák opět jede naplno. Country večery, akce pro děti, rocková muzika, summer party, něco pro seniory. Všechno najdete na kultura.klášterec.cz.
6: Letní kino Klášterec nad Ohří.
7: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
8: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
9: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
10: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
11: Přesně tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mavericks. Buďte in.
12: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
13: No jo, ale jen na rok.
14: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
12: Chytrá televize se 100 kanály s pětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
15: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
16: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
15: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
16: A hlavně zasucha. Zasucha, my máme novej trávník.
15: Píšu si, zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
16: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
17: Eta letní výprodej je tady. Náš tip
7: sáčkový vysavač Eta Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
17: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
18: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
19: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Velký pozor si teď dávejte, pokud máte namířeno z České Lípy směrem na Mladou Boleslav. K vážné nehodě došlo na úrovni Bělé pod Bezdězem. Zasahují tam proto teď i záchranné složky.
20: Mami, proč máme všechno od konceptu?
21: To jen se zeptej, tatínka.
22: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
23: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
24: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Linkin Park, Hit Radio v 6.53, hezký ránko, šampioni. Máme tady chlapíka s anatomickou anomálií. Kašpárkem o délce pouhých 0,97 cm a tenhle borec se rozhodl investovat 1,2 milionu korun do radikální plastiky. Chtěl byste dostat alespoň na 5 a začít konečně žít podle jeho slov, jo? Já si teda myslím, že pokud se to povede, tak ani s tímhle 5-centimetrovým kašparem to moc velký představení nebude. Ale četl jsem tady, že lékaři slibují, že by se mohl dostat právě na nějakých 5 cm za 1,2 milionu korun.
1: Hele, kde jsi na to vzal peníze, Michale?
0: Tak hypoška, jo.
2: Ne, ale v tuhle chvíli je to teda chlap opravdu s nejmenším na světě. A mně přijde škoda, když už v něčem to prvenství sakra máš, tak si to jít zvětšit, protože dobře, tak možná jako toho moc nepředvede, ale podle mě by to každá holka chtěla jako vidět, jo, jakože na vlastní oči, že to jde.
1: Chtěla vidět,
2: já nevím.
0: Ale já bych to možná, nevím, no, asi bych to vidět nechtěl, ale vlastně, když máš, takže 1,2 milionu za 4 cm navíc, to vychází 300 tisíc za cm, hele, dráž nestaví ani ŘSD tady, jako.
1: Za ty prachy by si nechal pár centimetrů odebrat, ne?
0: Pátek, no, hele,
2: víte jenom tady, kolik je v Česku průměrná délka banánu?
1: No, to nevíme.
2: 14.
0: To je nějak moc, ne? Ale já vždycky říkám, že každý chlap má půl metrovýho, záleží na tom, kolik se ta ženská vytáhne. Ano, tak chlap, hezké ráno.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
2: Hledáte místo, kde vám v parních dnech bude dobře? No přece v Oplatce. Klimatizace, obědy, řemeslná zmrzlina, káva Verňáno, no prostě pohodička. Stavte se u nás.
3: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Podvodníci v Česku přicházejí s další falešnou SMS zprávou. Tentokrát se vydávají za banku ČSOB a vyzývají klienty k aktualizaci údajně zastaralé aplikace. Ve skutečnosti se snaží získat přístup k telefonu nebo počítači, tím mohou ohrozit osobní údaje i peníze. V Řecku výrazně přibývá případů západonilské horečky. Jen za poslední týden úřady zaznamenaly 45 nových nakažených. Od začátku letošní sezony se potom virem nakazilo už 110 lidí. 9 pacientů starších 65 let zemřelo. Letový provoz na pražském letišti se dnes vrátí na hlavní runway. Kvůli rozsáhlé modernizaci byl 4,5 měsíce převeden na vedlejší dráhu. Práce zahrnovaly celkem 14 projektů za více než miliardu korun. Hlavní dráha byla kvůli první etapě modernizace uzavřena ve stejném období i loni. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: V Mostě pokračuje výstavba pump tracku u Matildy. Asfaltová dráha o délce 220 metrů bude zahrnovat klopené zatáčky, vlny a samostatný okruh pro děti. Moderní asfaltový okruh nahradí původní hliněnou verzi a má posílit sportovní nabídku v jedné z nejnavštěvovanějších rekreačních oblastí ve městě. Dokončení se plánuje na podzim letošního roku. I závěr pracovního týdne bude na severu Čech slunečný. Čeká nás jasná nebo skoro jasná obloha a maximální teploty se budou pohybovat mezi 29 až 32 stupni.
8: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudým!
0: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Hezký ránko.
10: Krásný pátek.
11: Snídaně šampionů.
9: S vámi David je o Ešte, Jasmin Grangerová a Michal Knipl. Dobré ráno. Za malou chvíli zjistíme, co dokáže z romantické dovolené udělat partnerské peklo ještě dřív, než vůbec dorazíte do hotelu. Schválně, jestli se vy dva tady ve studiu trefíte, jestli trefíte top 3 důvody dovolenkových hádek, jo? Počkejte na to, nechujte daleko od rádia. David Guetta, BB Rexa, další songy pro vás.

0: Jelen, Hit Radio 7.08. Dobré ránko. Kolik Čechů zvládne dovolenou bez hádky? Zásadní otázka. Nové průzkumy totiž zjišťovaly, jak Češi zvládají společné letní dovolené a cestování v autě. Takže jedeme na dovolenou autem, no. Takže místo romantiky roku sedíte někde v autě pod Brnem a je v něm ticho jako v hrobě. Tohle se děje a mě by zajímalo, kolik Čechů se podle vás dvou, pohádá při cestě na dovolenou. Kolik procent Čechů to je?
1: No všichni.
0: Ne.
2: Já říkám 60%.
0: Kolika směn?
1: 87%.
0: Je to tak nějak mezi. 68% Čechů se pohádá během cesty na dovolenou v autě.
2: Máš tam i témata?
0: Mám, a to je další součást našeho ranního kvízu, jo? Tak jsou tady tři hlavní důvody, tři pilíře, proč se hádáme. Tak první důvod, ten nejhlavnější.
2: Já mám top, to je určitě navigace.
1: Počkej, ty nám nedáš na výběr?
0: Ne.
1: Aha.
2: Já říkám navigace.
0: Navigace je na druhém místě.
1: Dobře, já si myslím, že kecáme do řízení.
0: To je na tom druhém místě, navigace a styl řízení. Na třetím místě je čas odjezdu na třetím místě, na druhém místě navigace a styl řízení a na prvním místě, naprosto nečekaný, taky bych to nevěděl, bych to nečet.
1: Čurání. Ne, proč bys, no.
0: My si klidně odejdi, my to tady s Davidem to, jestli to.
2: My to dojedeme.
0: Prostor v kufru auta.
2: Aha.
0: Proč toho bereš tolik a to se tam nevejde a tak dále. Jako taky bych možná na první místo dal tu navigaci a styl řízení, že jo? A říkala jsem ti doprava a ty jsi debil a tady jsem měl zatočit a proč já si nevzala pištohu v nágla, jo? A plánovaný čas odjezdu na třetím místě, chceš odjet v 6 ráno, ale jedeš v 9, protože prostě pořád někdo zdržuje.
1: Protože my balíme i za vás, že
0: no, no, dobře, no. Na to nemám co říct.
2: Potom nemá být ten kufr tak předspanej, že jo?
1: Ne, ale hlavně pak třeba výprava s dětma, že jo? Tak to i když jedeš někam na krátkou chvíli, tak bereš celý byt prostě.
0: To ty víš, no.
1: No, vím jako.
0: Já vím.
2: Zprostředkovaně.
0: Já vím, že víš. Tak nás by zajímalo, kvůli jaký největší hovadině jste se kdy pohádali, že jste se spolu pak půl dne nebavili. To budeme chtít po vás, kdo nás posloucháte. Je něco takového u vás tady ve studiu?
2: U nás navigace. Si pamatuju, že jsme jednou brali jednu stopařku a jeli jsme přesně navigace, teď tříproudová dálnice, takže jsme jim zahli jinam, než jsme měli. Tak já úplně samozřejmě ve mně to vřelo. A pak když jsme se trošku tak jako poštěkali, tak ta stopařka říkala, hele, a jak dlouho vy jste spolu, jako jak vám to může fungovat? A Eva říká, no hele, kromě auta my spolu vycházíme jako normálně, ale prostě ta navigace to nejde, jako jo.
0: Já si myslím, že ti ta stopařka řekla, hele, já vidím, jak to mezi sebou máte, tak prosím tě, napiš si 724-642.
1: Tak nám dejte vědět vy, kvůli čemu se štěkáte na cestu nebo při cestě na dovolenou.
0: Člověče, já příště o tom přemýšlím, u nás je to asi to čurání, no. Protože ono to je takový specifický mezi chlapem a ženou, protože vy, když řeknete, to mám vypozorovaný, že potřebujete na malou, tak máte ještě 52 km dojezd. No. Tak jaká je to teda, kvůli jak největší hovadně jste se kdy teda pohádali s partnerem, 777-937-777, když nám to nahrajete na WhatsApp jako hlasovku, budeme rádi, nebo nám to sem hoďte jako zprávu. Teď další hity, tohle jsou Volk Dumu, dneska ráno.

0: Čtvrt na 8, 3 minuty k tomu, tohle je páteční Hit Radio a snídaně šampionů. Dobré ranko, 68% Čechů se pohádá už během cesty na dovolenou autem. O tom jsme se bavili, měli jsme tady tři nejčastější důvody, které vyšly z toho průzkumu, i když my bychom to tady poskládali jinak. Je to nedodržený čas odjezdu, navigace a styl řízení a taky se hádáme o prostor v kufru auta, když toho prostě pravděpodobně my chlapi nabereme moc, no, do toho kufru, no. Tak ptali jsme se vás, kvůli jaký největší hovadině jste se na dovolený nebo při cestě tam pohádali, takže jste spolu půl dne nemluvili.
1: Tak Luky píše, dobré ráno, my se neštěkáme po cestě v autě, ale ještě než vyjedeme. Důvod úplně není žádný, spíš je to daný chaosem, stresem a plánováním, ale cesta je pak vždy dobrá.
0: To je dobrý, když je cesta dobrá, tak to je super. Taky posílá hlasovku Hanka.
2: No, tak dobré ráno, my se jednoznačně hádáme kvůli synovi, protože celou cestu kňourá a je strašný problém ho dostat do nějakého stabilního stavu na nějakou delší cestu. Takže většinou to vznikne, protože já jsem trošku prudérní, nevydržím tolik, co manžel, a pak, když já jsem prudérní, tak je prudérní i manžel. Takže je to takový začarovaný kolotoč, mějte se.
0: Přesně, je to takový začarovaný kruh. Taky tady máme zprávu od Moniky z Prahy. Zdravím do rádia, tak u nás se hádáme hlavně na téma klimatizace v autě. Manžel miluje horko, já zase spíše chlad, a dvě děti vzadu. Jeden mami Uber klimatizaci a druhý mami mě je to vedro. No tak tady je prostě poznat, který z dětí teda kope za tým máma a za tým táta. No tak my vám moc děkujeme za vaše zprávy. Vy, kdo jste se nalodil a jedete směr dovolená, tak se na sebe usmějte, dejte si třeba pusu.
3: Já vidím ty uražený lidi v autě teďka.
0: Dejte si pusu.
3: Jo, jasně.
0: Ne, oni se smějou teďka, už to je v pohodě. A o muziku se postaráme my. No a co vás zdrží po cestě k moři, anebo po cestě do práce, což je ta lepší varianta, řekneme za chvíli, bude aktuální doprava. Hezké ráno.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Podcast Chytrý jak rádio. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla.
5: V podstatě všechno to je postavené na tom, že máte jednu dominantní chuť. Ať už to jsou ty třešně, bezinka nebo meruňka. A ty jsou vlastně podstržený nebo spíš doplněný většinou nějakou citronovou chutí nebo citrusovou. Jo, ta kyselost a ta chuť toho citronu tak opravdu dokáže velmi dokladně potrhnout v podstatě cokoliv. Známe to. Kyselým citronům přidáváme při zavařování. Zvýrazňuje to chuť. Když si děláme citronádu, je to stejný. Jo, nemusí do toho být v podstatě skoro nic jiného. Jo, ten citrus tam osvěží. A tady to dělá buď to teda citron, anebo ta meduňka. Že ta meduňka má taky citronový aroma.
4: Chytrý jak rádio. Už teď ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a taky na webu Radia.cz.
6: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Radia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od kozla. Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
7: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší-nabytek.cz.
8: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
9: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
10: Pravda Tart pořádá Maxi Výprodej.
11: Cože? Maxi Výprodej?
10: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Velký pozor si teď dávejte na dálnici D8. Máme informaci, že tam kolem kilometru 9 směrem od Drážďan na Prahu pobíhají přímo na vozovce ovce. Projíždějte tam s opatrností.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Nord Music.

0: doufáme, že tohle vás probralo, tohle Avicii The Nights a tohle je páteční Hitrádio snídaní šampionů v 7.31. Hezký ránko. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: V Evropské unii začala platit nová pravidla pro obaly. Týkají se prakticky všeho, od krabic na pizzu až po kelímky nebo obaly od jogurtu. Cílem je omezit množství odpadu, zlepšit recyklaci a snížit obsah škodlivých chemikálií. Firmy ale upozorňují na větší administrativu a vyšší náklady. Harémové kalhoty se vracejí do módy. Kousek, který byl dříve spojovaný hlavně s pohodlím nebo festivaly, letos dostal elegantnější podobu díky světovým návrhářům. Podle módních expertů se navíc hodí nejen na konec léta, ale ve správné kombinaci i na podzim. Generace Z přichází s novým trendem v randění. Má omezit zbytečné analyzování zpráv, hledání varovných signálů i tlak na budoucnost vztahu. Mladí místo toho sázejí na větší nadhled, přirozenost a snahu nechat vztah vyvíjet vlastním tempem.
3: Tak my zachraňujeme to, co jste prostě udělali předtím vy, mileniálové.
0: Jak zachraňujete?
2: My jsme byli v pohodě právě.
0: No, tak vy to neanalyzujete, jo, a když člověk neanalyzuje, tak pak platí třeba 18 let výživu. Jo, to se prostě stává. Pojďme na soutěž. Je tady rychlá sedmička.
3: Celý tento týden rychlá sedmička místo rychlé pětky. A to z toho důvodu, že soutěžíte z Brain Market dneska naposledy.
0: Celý týden jste vyhrávali produkty Brain Market v hodnotě 5000 korun. A pozor, co jsme slibovali, přichází dnes. Dnes za 7000 korun. Tak pokud chcete soutěžit, napište nám chci soutěžit na 777 937 777. Jednoho vybereme, voláme zpátky. Teď posíláme další hity. Tohle je Alex Warren. Hezké ráno. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our

0: Pět minut po půl osmé, ladíte Hit Radio, tohle je Alex Warren.
1: Rychlá pětka.
0: A rychlá pětka se tento týden proměnila v rychlou sedmičku.
2: Ano, dneska naposledy soutěžíte s českou firmou Brain Market, která podporuje právě beskidskou sedmičku, což je extrémní závod, kde se snažíte zdolat 7 beskidských vrcholů. No a dneska na vás čeká výhra v hodnotě 7 000 korun.
0: Na telefonu už čeká Standa. Stando, hezké ráno.
3: Ahoj,
0: dobré ráno. Člověče, ty jsi mi udělal takovou radost, já když jsem ti říkal, ať počkáš, že za chvilku půjdeme do vysílání, tak Standa říká, jasně Myško. Myško mi říká můj nejlepší kamarád a nikdo jiný, takže Stando, jsi druhý člověk na této planetě.
3: To je dobře.
2: Tak, sdílí nadšení.
4: Tak a co na to říct? No,
0: prostě. Co na to říct? No, tak,
3: to říct, no.
0: No, tak asi otázky nejsou potřeba, tak vyhráváš. No. Tak pojďme na to, 7 otázek.
2: První z nich, jak se jmenují dva nejlepší kamarádi Harryho Pottera?
3: Ron a Hermiona.
2: Ano.
0: Druhá otázka. Jak se nazývá člověk, který řídí letadlo?
3: To byl asi pilot.
0: Ano.
2: Třetí, jak se nazývá strach z uzavřených prostor? Je to arachnofobie nebo klaustrofobie?
3: Je to klaustrofobie.
0: Ano. Čtvrtá otázka. Jaký sport hraje Petra Kvitová?
3: Tenis.
4: Hrála.
2: Hrála.
3: Hrála.
2: Pátá otázka. Kolik kol má klasické auto?
3: 4.
0: Šestá otázka, další z těch těžších. Kdo je frontmanem kapely Miraj?
3: Miraj Navrátil.
0: Ano, bez váhání. A poslední, sedmá otázka.
2: Kolik je čtvrtina ze 100?
3: 25.
0: Stando. Barry, ty jsi neuvěřitelný!
3: Děkuju.
0: Já se přiznám, s tou první otázkou jsem měl já trošku problém, já říkám tady Jasmíně před vysíláním, říkám, počkej, kdo je druhý kámoš?
2: On si pamatuje jen Hermionu, chápeme proč.
0: Jenom Hermionu. Tak Stando, 7 000 korun, do Brain Market, tohle je tvoje.
3: Díky moc.
2: Moc gratulujeme.
0: Není zač, ještě než se rozloučíme, co chystáš na víkend?
3: Já budu asi v práci, takže pracovní víkend.
0: Tak zvládni to v práci, zdravíme do Litvínova a zase někdo ozvi. Měj se tam do čau.
3: Díky, mějte se, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio. Prejte balík od Brain Market pro váš aktivní den. Ať sportujete, nebo si jen udržujete formu. Podpora, která vás žene dál. Brain Market.cz Hit Radio Nord Music.

0: tenhle song je o vás všech, kdo jste právě teď u rádia. The Greatest si a Kendrick Lamar na Hit Radio 7.41. Dobré ráno.
1: Určitě nás poslouchá teďka spousta řidičů, ale samozřejmě i chodců, jo, v normálních podmínkách. A já jsem teďka našla post na Instagramu mýho kamaráda, kterýmu jsem se teda upřímně zasmála. A píše se v něm: díky všem, kteří se vždycky trošku rozeběhnou, když jim dá auto na přechodu přednost. Nejste rychlejší, ale snaha se cení. A to je pravda, protože většinou ten chodec, a já taky, jako popoběhne, ale třeba jenom 2-3 kroky, skoky, a pak už zase zpomalíme a jdeme normálně, takže ono to vlastně k ničemu není.
0: Já si myslím, že to k něčemu je. Já z toho mám dobrý pocit, když popoběhnu. Připadám si prostě jako Usain Bolt.
1: Podle mě to ty zrovna neděláš.
0: Nezavazím, no je pravda, že
2: to má učit.
0: No takhle, já budu popobíhat na těch přechodech, ale vyžaduju to i od ostatních, když jsem v té pozici řidiče. Mm. Jo? Je tam nějaká snaha. Je to jako, že dobrý, tak popoběhnu, ukážu, že hele, dobrý, jdu pryč. Nejhorší jsou na přechodu ti, kdo si zebru spletli s výletem po zoologický. Jo? A ještě když je červená, tak na to koukáš a říkáš si, kamaráde, mohl byste trochu zrychlit. Takže já jsem za popobíhání, co vy?
2: Souhlas.
1: No.
0: A tak popobíháš, nebo jdeš normálně?
1: No teď říkám, popobíhám, ale vždycky tak 2-3 kroky a pak zase zpomalím. A znám to i ze strany jako řidiče, že taky když sedím v tom autě a někdo popoběhne, tak stejně zase zpomalí, že myslím si, že to máme stejně všichni.
2: Jde o to gesto prostě.
0: Tak. A jde o to, co bude hrát tady na Hit Radio. Za malou chvíli Dan Barta On My Head a pro vás všechny, kdo nás sledíte za volantem, taky páteční doprava. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
6: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
9: Společnost Severočeská armaturka, tradiční výrobce průmyslových armatur, přijme do svých řad muže i ženy na pozice vyučený kovoobráběč, montážní dělník, skladník nebo asistent vedoucího výroby. Nabízíme jednosměnný provoz, 13. plat, ale i příspěvek na dovolenou. Více na www.sca.cz. Opakuji, www.sca.cz.
10: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
11: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na Jablonecku, omezení tam dál pokračuje, v Lučanech nad ní jsou přímo na hlavním průtahu. No a opatrně taky v Děčíně, kde se stále pracuje v Liberecké ulici.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Wow. Habits 754. Krásné ránko, šampioni.
1: Máme tady možná jeden z nejdelších hereckých výkonů v historii. Existují jakýsi dva bráchové, jo, který desítky let, skoro čtyři dekády teda, předstírali těžký mentální postižení, nebo aspoň jeden z nich, ten druhý, ten měl předstírat stavy hlubokýho spánku a závislosti pomoci na ostatních. No zkrátka se snažili být úplně mimo, hráli to fakt dobře a pobírali díky tomu sociální dávky s tím, že celkem si měli přijít asi na 15 milionů korun.
0: Ty jsi to sečetla, Jasmin. Ono je to 19 let, ale krát dva bráchové, že jo? Takže 38, takže to je skoro 40.
1: Aha, tak 20. Já tam viděla. No,
0: to nevadí. Ale 19 let v kuse je i tak dlouhý přestíráníčko.
1: Nakonec je ale potopila úplná kravina, že někdo vyfotil, jak si v obchodě jednak čtou noviny a taky etikety na vínku, jo, když si ho vybírali. Takže vy takhle dlouho něco předstíráte, řešíte každý gesto, každý dialog s kýmkoliv a pak máte jednou chuť na víno a jste v háji.
0: A to tě prozradí, ale jako 19 let to takhle tajit, jako dobrý výkon vlastně zase, jako musíme tleskat. A každý z nás asi někdy simuloval, aby nemusel do školy nebo do práce a mě by zajímalo, co jste kdyby předstírali, abyste třeba nemuseli. Nebo že jste třeba, nevím, na Instagramu označili úplně jinou polohu ve storíčku, než jste opravdu byli.
1: Co, že tě napadlo tohle zrovna?
0: No, potřeboval jsem být někde jinde, než jsem jakoby byl, no. Co ty, nemáš nějakou podobnou zkušenost?
1: Mám, ale jako já jsem reálně byla pryč mimo Českou republiku, ale dala jsem polohu, že jsem někde jinde mimo Českou republiku.
0: A proč?
1: No.
0: David má něco.
2: Hele, já jsem za, já když jsem

0: šel za školu, nebo když jsem se chtěl z ničeho vymluvit, tak jsem šel normálně starou cestou. Sednul jsem na kolo, odjel jsem za popelnice, počkal jsem, až mamka projela a vrátil jsem se zpátky domů.
1: Nekecej, tak to mě nenapadlo. To mě vždycky teda bolilo bříško, no, ale máma to vždycky jen tak myško. Svačinku, hele, a
0: no jdeme, právě, a když jsi nebyl doma, tak ti neměl kdo co říct, že?
1: To je fakt, no, to už asi nezažiju možná v příštím životě. Tak takhle, my na vás nic tady nehrajem. Jenom skvělý song hrajeme do 8. Šabuzí Bar Song a pak přidá David Záškolák další zprávy. Hezké ráno.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro slunečnicový olej v Bila klubu za 26,90 pouze v pátek a Mioneto Prosecco při koupi dvou kusů za 109,95 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
2: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sucho způsobuje problémy se zásobováním pitnou vodou ve stále více obcích. Nejhorší je situace v místech, kde jsou lidé závislí na vysychajících studnách. Některé obce proto využívají cisterny nebo si nechávají vodu pravidelně dovážet. Například na Rakovnicku už takto řeší nedostatek vody několikátým rokem. Ministr školství Robert Plaga otevřel debatu o změně letních prázdnin. Navrhuje zvážit, zda by se dvouměsíční volno nemohlo více rozložit do průběhu školního roku. Současné prázdniny v červenci a srpnu mají Češi jednotně už od roku 1925. Názory veřejnosti se různí. Část lidí chce delší léto, někteří rodiče by naopak uvítali kratší prázdniny. Německo si připomnělo 65 let od rozdělení Berlína zdí. Komunistický režim začal město oddělovat v noci na 13. srpna 1961 osnatým drátem a ozbrojenými strážemi. Berlínská zeď měla zabránit lidem v útěku z východního Německa na západ. Při pokusech o její překonání zemřelo nejméně 140 lidí. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Cesta k výrobě kovového mamuta pro Ústecký kraj začíná. Z dolů Bílina odjelo do Brna 10 tun železa ze starých rypadů a důlních strojů, ze kterých umělci vytvoří unikátní sochu. Kovový mamut se má příští rok vrátit do Ústí, kde připomene unikátní nález v Bukově, kde byly objeveny pozůstatky mamutů i lovců. Kraj plánuje vybudovat také moderní expozici, která tento evropsky unikátní nález představí veřejnosti. Na severu Čech bude dneska jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 29 až 32 stupni.
4: Bobová dráha, jezerní vesnička, Kuličkový les. Léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudým.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
7: jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Dobré ránko.
9: Krásný pátek všem.
10: Snídaně šampionů.
8: Nás čeká poslední hodina snídaně tento týden, tak si to s vámi moc užijeme. Dobré ráno.
9: Za chviličku si připomeneme, co všechno jsme jako děti přežili a dneska by za to naši rodiče možná skončili u soudu. Takže zůstaňte s náma.
8: Imagine Dragons a Leon, další songy pro vás. Hezký ráno.
0: Hit Radio North Music.

0: My
1: vám 8 minut po 8 přejeme hezké páteční ráno, tohle je Hit Radio.
0: Mrkneme se v tuhletu chvilku na český silnice, což leckdy umí být zábava. Jeden řidič si u nás asi řekl, že děti nepotřebují chodit na různý matějský poutě a podobný, protože on má doma Porsche. A normálně posadil svý dvě malé děti přímo na to zadní křídlo auta a normálně si s nima vyjel na projížďku, jo? Což někdo to natočil, dostalo se to k soudu a ten se s tím taťkou potom vůbec nemazal, má zákaz řízení, pokutičky a tak. Což samozřejmě mít děti na křídle Porsche je hrozný, ale za nás se děly jako podobné věci, možná ne zrovna na Porsche, ale...
1: Já bych docela chtěla být dítě, co sedí na křídle Porsche.
2: Já jsem to zrovna chtěl říct, jako na první dobrou to odsoudíš, ale pak si říkáš, ty bej tam to dítě, musela to být zábava.
1: No, já si myslím, že tenhle příběh je pravděpodobně někde z města, to se stalo někde ve městě, protože tohle by se tehda u nás na vsi vůbec neřešilo, jo? A spoustu věcí by se neřešilo. Dneska jsme všichni takový přecitlivělí, tak jestli si vzpomenete, já nevím, třeba když jsme jezdili v 10 na fichtlu po vesnici, ve 13 jsme řídili žigula, pohoda, dobrý, byly kamery, chápu, a nikdo to neřešil, žijeme.
0: Já milovala na traktoru jízdy a vždycky drž se pořádně a to, ježiš, to bavilo.
2: Všechno samozřejmě bez helmy, no, že nepoutaný. No,
1: na motorce s tátou, na nádrži jsem seděl, samozřejmě bez helmy, valili jsme 70, 80, co to jelo, nevím, vítr ve vlasech, že nejlepší zážitek, jo, a žiju teda, žiju, jo, nebo když jsme se potom ve Felicii vraceli v 8 z diskotéky, jo, žádný pásy ve škodovkách nebyly vzadu a přežili jsme to. Dneska to je takový moc citlivý, si říkám všechno.
0: Tak pojďte i vy zaspomínat s náma, jakou věc jste jako děti s rodičema dělali a bylo to úplně běžný, ale dneska by na vás někdo možná volal policii, respektive na rodiče.
1: Chceme vaše storky, prostě něco takového jako jestli tohle máma zjistí, tak nás zabije. 777-937-777, nahrajte nám to prosím přes WhatsApp, hlasovku, nebo nám to sem napište klasicky zprávou. My k vám posíláme celou zoologickou, tohle je Shakira na Hit Radio, hezké ráno. Come on.

0: 9:15, minuta navrch, tohle je páteční Hit Radio. Jeden český táta vyfasoval zákaz řízení za to, že povozil svoje děti přímo na zadním křídle Porsche. Takhle, ruku na srdce, co všechno s námi v 90. vyváděli naše tátové a ještě jsme se u toho smáli. Tak na to jsme se ptali vás. Zahltili jste nás zprávama, přišlo spoustu zpráv, hlasovek, SMSek. Pojďme třeba na tu hlasovku od Báry.
1: Ahoj, raní trojko, přesně jak říkáte, dřív to nebylo tak zhejčkaný. Já jsem ve 12. řídila Fitla, přesně jak říkal Michal. V 13. mi táta řekl, no tady máš motorovku, pokácej si svůj strom. Takže ano, a spousta jiných vzpomínek, ale tohle jsou asi ty nejvíc vzpomínky a miluju to. Moje dětství bylo skvělý a nebyly helmy, nebyly pásy a bylo to bomba. Teď jsou samý pravidla, samý chránění, děti se dělají sněhový vločky a stojí to za prd. Já mám taky dítě a snažím se právě, aby se nebálo a nebyla sněhová vločka. Ale tatínek, ten vždycky, ne, teď je jenom 5. A říkám, no, je jí 5, život začíná. Mějte se krásně.
0: Takže tady to je naopak, tady to má pod kontrolou žena teda.
2: To se mi líbilo, že to říká žena ještě s dětma a super. Filip píše, dobré ráno všem, jako malej jsem se staršíma klukama, protože nebylo úplně místo v autě, jezdil na různý akce v kufru. Možná díky tomu nemám problém se stísněnými prostory. Jinak fichtl, babety, multikára, běžná věc.
0: Je vlastně pravda, že můžeš tady tím bojovat proti klaustrofobii, jo? Že jo? Takže vy, kdo jste jezdili, taky v kufru. Taky Hanka píše, krásné ránko přeji, tak já nedávno u nás na vesnici viděla jednoho tátu, co vezl děti na přední kapotě. Jinak já běžně vozím trávu na vleku a když mám pomocníky, tak ty se svezou na té trávě. A jako dítě klasika na traktoru nebo na vozíku, za malotraktorem jsem jezdila.
2: Traktor byl nejlepší. Klára píše, dobré ráno, já pocházím z malé vesnice a v dětství byla normálka, že jsem seděla na blatníku traktoru a můj táta se mnou jezdil po silnici, nebo mě ve 13 letech nechal řídit auto. Nikdo to neřešil, nebo nás vozil v zimě na sáňkách za autem. Bylo to nejlepší dětství, co si člověk mohl přát a dnes mě mrzí, že ty děti nezažívají to, co my.
0: To je pravda. Já si myslím, že ono to jako funguje v dnešní době, že taky se můžou dít tady ty věci, jenom tě prostě u toho nesmí nějaký debil natočit. Užívejte života, užívejte pátku a budeme rádi, když u toho budete s námi. Måneskin za malou chvíli a taky přihodíme aktuální dopravu. Tak krásný ráno, šampioni.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Já z tebe snad vykvetu.
5: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
6: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
7: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
8: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
9: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
8: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
11: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.
12: letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro energy drink Tiger půl litru od dvou kusů cena 12,90 za kus. A Mioneto Prosecco přikoupí dvou kusů za 109,95 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
3: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Stále opatrně v Liberci je Štětská ulice, je tam dočasné dopravní omezení. A pracuje se taky na Lounsku v Postoloprtech, kde omezení čeká v ulici 28. října.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: čtvrtek, Verona, Hey Boy, 8.31, dobré ráno. Ranní update. To je na Davidovi.
1: Zájem o hypotéky v Česku v červenci meziměsíčně oslabil, banky a stavební spořitelny poskytly úvěry za více než 40 miliard korun, což je oproti červnu pokles o 17%. Průměrná úroková sazba navíc vzrostla na 4,9%. Být za každou cenu hodný se podle odborníků nemusí vyplácet. Neustálá snaha zavděčit se ostatním totiž často vede k tomu, že člověk potlačuje vlastní potřeby a dělá věci, které vlastně nechce. Lepší cestou má být laskavost spojená s upřímností a schopností nastavit si vlastní hranice. Nejdelší vlasy na světě měří téměř 3 metry. Rekord drží Indka, jejíž vlasy dosahují neuvěřitelných 271,5 cm. Nestříhala je od roku 2015, tedy dlouhých 11 let.
2: Oh,
1: takhle, rekord dobrý. Já se na to zase dívám z hlediska toho, kolik se na tom dá ušetřit. Tak jsem si našel, kolik v průměru platí české ženy ročně za kadeřníka. Ano. Zkuste si schválně tipnout.
0: Ročně? Jasmin má výhodu, protože je žena.
3: No, tak já si myslím, že jako když nebudu počítat i šampony a
1: dobrý,
3: takhle
1: tak
3: speciální,
1: je to 8 tisíc.
3: Co si, tak já chtěla říct 20.
1: 20 tisíc. Tak v průměru je to 8, takže tahle žena ušetřila už přes 80 tisíc tím, že se nestříhala 11, což je dobrý, to je dost.
0: A zase to nechceš fénovat, ale si to představ, jo. A nebo třeba, když si po umytí dáváte na hlavu vy ženy ten ručník.
3: Hmm. To se dělat nemá.
0: Žeku potřebuje
3: deku. Budeš mít plešnivou hlavu.
0: Ty jsi to udělala včera, co?
3: No, to jsou tvoje nohy, Míšo.
0: Jo, takhle, no tak.
1: Sezul, Mikalavi.
0: Tenhle song se hodí naprosto k dnešku. Friday, I'm in love. Tak doufáme, že i vy jste rádi, že je páteček. Mimoc, Cure na Hitrádiu, jedna ze srdcovek, ty další vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. a jednu si můžete vybrat i vy. Tak šampioni, 8.33, pojďme na to, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity, tohle je Rag & Bone Man. Na Hit Rádiu chvíli po půl deváté, krásné ranko.
1: Čím dál tím více blížíme víkendu a vy si před ním můžete krásně vydělat, jo? Co kdyby vás třeba ta dnešní cesta domů nestála ani korunu? To se může stát, protože mezi 12. a 15. hodinou bude ve vysílání Káťa Pechová a s ní soutěž Dokonalá desítka.
0: Mezi 12. a 15. bylo řečeno, když zvednete telefon a zvládnete 10 otázek, můžete vyhrát až 10 000 korun na pohonné hmoty od Orlenu. Tak dneska mezi 12. a 15. kdo koho taky štve ty ceny na benzínkách, si myslím, že je dobrý být u rádia. A bude dobrý být u rádia i za malou chvíli, protože vám nasázíme do playlistu další parádní muziku. Tohle je Lady Gaga, zahraje taky Cyril Stamlinin. Hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
5: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. Nechte se v sobotu 15. srpna vtáhnout přímo do děje. Pouliční divadlo promění Chomutov v otevřenou scénu. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
10: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
9: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
10: Chevrolet,
9: Camaro Bumblebee,
10: Ford Mustang GT,
9: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
10: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
9: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
10: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
3: No jo, a zas to musím řešit já.
4: Tak příště domo.
5: domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
10: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
9: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
10: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
9: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
10: www.cirkushumberto.com.
11: Yeah.

0: minut 9 hodin. V uších páteční Hit Radio. Krásné ránko.
1: Tak pozor. Práce na finančáku právě dostala úplně nový zaměstnanecký benefit, jo? Protože úředníci se nově zaměřili na výdělky z OnlyFans a stát odhaduje, že mu tam na daních uniká minimálně 30 milionů korun.
0: A pozor, to je minimálně. Mě by zajímalo, jak se to bude teďka šetřit, jak se to bude řešit, protože co třeba budou mít tyhle, nechci říkat ženy, ať to teda jako, nejsme jako, jo? Zaujatý, ale tyhle lidi, co tam vlastně produkují, tak co budou mít napsáno na fakturách? A jak se to bude danit? Jak jim to bude paušálu? 40%, 60%, 80%, ale samý otázky.
1: A podle mě už teďka to přece musí nějak jako něco z toho odvádět, ale asi mnohem méně, než prostě přiznávají a hol to po nich chtějí. Nicméně já si představuju ty úředníky, jo. Jakože já nemůžu na poradu, já tady musím ještě nějaký podezřelý materiálek.
0: Ne, to bude. Hele, hele, Karle, Karle, prosím tě, tady máš práci na dnešek, tady ti to dávám, už jsem ti zaplatil prémium, pořádně projeď profil malá potržítko kočička, potržítko 69 a sčotni, kolik jít od začátku hodilo. Až to doděláš, máš tady toho ještě 6 A4. Na finančáku, zábava. Alan Walker, Dark Side, to je poslední song, páteční snídaní šampionu a pak se rozloučíme. Tak hezké ránko všem.

0: Tolik lidí tady ve studiu dlouho nebylo. Mluvíme dva, ale je nás tady pět. Pozdravte všichni.
1: Ahoj!
0: Ahoj, čau! My vám chceme poděkovat za celý tento týden, že jste s námi trávili každé ráno od 6 do 9 nebo alespoň jeho část. My jsme Michal a Jasmin.
2: Hlavně díky, že jste to s náma vydrželi.
0: Tak a budeme se těšit no po víkendu, v pondělí.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Tak my vám přejeme hezký víkend, hlavně vás čeká ještě pátek, tak to dneska zvládněte.
2: Užijte si to a pa!
0: Pa v pondělí v 6.
4: Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na Chomutovsku ve Vejprtech v Hasičské ulici neprojedete kvůli opravě vodovodu do 4. září. No a v Ústí nad Labem v Lužické ulici probíhají stavební práce a silnice je uzavřená. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
3: On air.
2: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
8: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Letový provoz na pražském letišti se dnes odpoledne vrátí na hlavní dráhu. Kvůli modernizaci okolí hlavní runwaye byl na 4,5 měsíce převeden na vedlejší dráhu. Druhá etapa modernizace začala na konci března a zahrnovala 14 stavebních a technologických projektů za více než miliardu. Volný čas se v létě nejlépe tráví u vody. Pokud vás láká vydat se na plavbu lodí bez doprovodu zkušeného velitele, je to možné. Stačí získat průkaz k vedení malého rekreačního plavidla. Co to obnáší, řekne Katarína Koleničková ze státní plavební správy.
9: Nejprve musíte absolvovat ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla a poté teoretickou zkoušku. K žádosti je nutné doložit lékařský posudek a uhradit správný poplatek. Po úspěšném složení zkoušky získáte průkaz k vedení malého plavidla s vlastním strojním pohonem v České republice.
8: Jeho součástí je ale i oprávnění k vedení plavidla na mezinárodních vnitrozemských vodních cestách. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal výnos zavádějící až 100% cla na dovoz bezpilotních letounů, uvedl Bílý dům. Dovoz dronů z Evropské unie, stejně jako z některých dalších zemí, bude podléhat 15% celní přirážce. No a tenistka Kateřina Siniaková získala v Torontu 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai vyhrála světová jednička ve čtyřhře třetí turnaj. Canadian Open prošli bez ztráty setu. Ve finále porazili italsko-americký pár Sára Eráňová, Nicole Melicharová, Martinézová ve dvou setech.
10: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
4: Dneska bude opět jasná a na některých místech skoro jasná obloha a teploty nám budou postupně stoupat. Ty nejvyšší se během dne vyšplhají na 33 až 33 stupňů Celsia. Na horách 25 až 28 stupňů.
3: Hit Radio Nord Music.
4: Tak krásný pátek, přátelé. I dnes s vámi stráví 3 hodinky moje maličkost Káťa Sekalová. Těším se moc, doufám, že vy taky, a že si společně suprově užijeme to páteční dopoledne. Hity jsou pěkně připravený, krása střídá nádheru, jdeme na to. Rehab, Ina a Seš, Rock My Body. Mějte se fajnově, ať už jste kdekoliv. A ať vám to šlape.

Na Hitrádu Not Music nás potěšil svým hitem Go Away Girl Ed Sheeran, tak ten v hudebním biznesu už není žádným nováčkem, už to je neskutečných 15 let, kdy úspěšně vylezl se svým prvním albem Plus. No a už vůbec žádným nováčkem není umělec, kterýho si dáme teď v duetu s Dua Lipou. Ano, je to Elton John, tak to je úplnej hudební mazák, ten funguje už od roku 1970, 56 let na hudební scéně, masakr. A věděli jste vlastně, že Elton John vystupoval v roce 1984 v Havířově? Doteďka se úplně přesně neví, proč zrovna Havířov. Jedna z nepotvrzených informací říká, že to bylo nějak spojeno s fotbalem. Co se ale dohledalo a co potvrzeno bylo přímo dotyčným člověkem, je to, že přímo během toho koncertu Eltona Johna v Havířově se tehdy 20-letý mladík, rebel s dlouhýma vlasama, vsadil s kámošema o stovku, že naběhne na pódium a na Eltonovo klavíru udělá stojku. A to se opravdu stalo. Tak to byl rok 1984 a Eltonovo nečekaný vystoupení v Havířově a my jdeme zpátky do současnosti. Ale počkejte, ještě takový úlet na závěr, jo. Eltonovi je teď už 79 let. Zdravotně se celkem drží, ale nedávno si po výměně obou kolen nechal svoje odstraněné češky a proměnil je v docela bláznivou věc. A to ve šperk. Ano, nechal ty češky zakomponovat do náhrdelníku na míru a z těch češek vznikl přívěšek. Celkem nechutný bizár, co říkáte? Tak jdeme na ně. Hit Radio Not Music, Elton John a Dua Lipa. Cold Hearts.

0: Na Hitrádu Nord Music jsme teď zvolnili. Tohle byl takovej pohodový hit v podání Shayna Warda, No Promises. Ústečáci a i vy, co se v Ústí pohybujete, možná jste zaznamenali na sociálních sítích diskuze o kácení stromů právě v Ústí nad Labem. Lidi se docela rozčilujou, že se kácí další zeleň a zdraví stromy. A teď se teda k tomu vyjádřil i magistrát. Jo? Ono to zas tak hrozný a divoký není. Město totiž vyhlásilo válku pajasanu žláznatému. To je extrémně agresivní a invazivní strom z Asie, který vytlačuje naši domácí původní zeleň. A jelikož jeden takový kousek dokáže za rok vychrlit 10 000 semen, tak prostě ty stromy musí jít k zemi. Ale pozor, lesníci na ně jdou fikaně. Kdyby je totiž jen tak podřízli, tak pajasan se naštve a ze zbytků kořenů vyraší ještě divočejš. Takže stromy nejdřív dostaly smrtící injekci, uschly a teď se teda postupně odklízejí. Tak pryč s pajasanama, no a teď zpátky do Hitrádia Nord Music. Miles Smith, nice to meet you.
1: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinsa na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
2: Milovníci kávy, pozor! Café Baskouči vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskouči v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
6: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Od poloviny srpna si park užijete ještě více. V Německu už totiž skončí letní prázdniny. Více informací na zábavní park.plohn.cz.
7: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
8: U nás v ulici jsou sami slušní lidi.
7: Ulice. Premiérové díly už od pondělí na Nově.
9: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
10: No jo, ale jen na rok.
11: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
9: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2 500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
12: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Radia.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Tři minuty po půl desáté, Hit Radio Nord Music, Coldplay, Paradise. Toužíte nebo toužili jste vždycky po tetování, ale strach z tetovacího strojku a z bolesti byl vždycky tak velký, že jste do toho nikdy nešli? No tak teď už můžete. Jedna londýnská společnost vytvořila první komerčně dostupný tetování s mikrotečkami na světě. Aplikuje se to pomocí bezbolestného aplikátoru. To tetování se vytváří pomocí rozpustných mikrojehliček na místo tradiční tetovací pistole. Výsledek je stejný, ale proces úplně odlišný. Aplikuje se z náplasti, která obsahuje mikrojehličky vyrobený z kombinace tetovacího ingoustu a polymeru. Tahle náplast se tlačí na kůži pomocí aplikátoru, nechá se 15 minut a voilà, permanentní tetování je hotový. Tak co, šli byste do toho? No tak nech si to rozmyslíte, my zatím na Hit Radio Nord Music popojedeme a dáme si skok do roku 1995 za švédskou skupinou Ace of Base, protože život je opravdu nádherný. Beautiful Life a vy mějte taky nádherný pátek.

0: Alex Warren a jeho Before You Leave Me na Hit Radio Not Music. Krásné páteční dopoledne. Přátelé, slyšíte to taky? Víkend. Víkend už nám regulárně začíná klepat na dveře. Pátek 14. to už je ideální čas hodit všechny starosti pomalu, ale jistě za hlavu. Pomalu, ale jistě a nenápadně vypnout šéfy, vypnout maily a začít ladit tu správnou víkendovou pohodu. No a abychom to čekání napadla pořádně na kopli, nebudeme troškařit. Zůstáváme věrni našemu kraji a posílám vám tu nejlepší severočeskou klasiku z Teplic. Už za chvilinku Kabáti a jejich Malá dáma. Tak se to pořádně osolte.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
7: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. Nechte se v sobotu 15. srpna vtáhnout přímo do děje. Pouliční divadlo promění Chomutov v otevřenou scénu. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
8: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
9: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
8: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
9: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
8: Více informací v restauracích KFC.
10: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
12: Přesně tak. Nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mebelix. Buďte in.
13: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
14: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
15: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio. Tady bude jen

0: jenom hity. Hit Radio. Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Za minutu máme 10. hodinu Super High a Nika, Following the Sun a taky naše hit Radio Nord Music. A teď už je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na dálnici D8 na 29. kilometru ve směru na Drážďany, pozor, stojí tam porouchané vozidlo a na Litoměřicku mezi Bořislaví a Velemínem probíhá sečení trávy. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
6: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
5: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
6: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotéko, Svohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký že slíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
5: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz. Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto.
6: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
5: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
6: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
5: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
6: www.cirkushumberto.com.
5: On air.
7: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
8: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Příští týden začnou schůzky šéfů jednotlivých rezortů. S ministryní financí Alenou Schillerovou k podobě rozpočtu na příští rok uvedl to premiér Andrej Babiš. Se Schillerovou jednal předseda vlády o plánech hospodaření na rok 2027 v tomto týdnu. Lipno nad Vltavou čeká několik dní plných pohybu a zábavy. Dnes tam totiž začíná oblíbený Lipno Sport Festival. Co všechno letošní ročník nabídne, přibližuje jeho sportovní ředitel Tibor Alfa. Feldy.
9: Letos tady máme opravdu více než 30 sportů na vyzkoušení pro dospělé děti. Máme tady plno novinek, bude nově oproti loňskému roku každý den yoga, máme tady vyřádiště, určitě se vrátíme k tradičním aktivitám, jako je florbal, půjčovna lodí, cyklodráhy, cykloaktivity.
8: Nebude chybět ani bohatý hudební program. Lipno Sport Fest potrvá až do příští neděle. Lotyšská armáda dnes nad ránem oznámila, že stíhačky NATO sestřelili dron ve vzdušném prostoru země. Finsko v podobnou dobu omezilo letecký a lodní provoz na východě Finského zálivu. Do vzdušného prostoru zemí pronikají bezpilotní letouny opakovaně. No a fotbalisté Hradce Králové v odvetě třetího předkola Evropské ligy podlehli Bešiktaši Istanbul 0-1 i na jeho hřišti. Stejným poměrem s ním před týdnem navzdory přesilovce prohráli také doma. Otroci mají i nadále šanci na podzimní účast v pohárech. Můžou se ještě probojovat do konferenční ligy.
5: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
0: V Ústeckém kraji se nyní teplota pohybuje kolem 22 stupňů Celsia, obloha je jasná, bez mráčku a teploty nám budou stoupat. Dnes v maximech se budou pohybovat mezi 30 až 33 stupni.
5: Hit Radio Nord Music.
0: Rozjíždíme další hodinku plnou hitů a mě už se do éteru tlačí David Guetta, Teddy Swims a Townsend I. Tak je to vaše.

nestárnoucí boreček na hitrádu Nord Music. Lenny Kravitz, Fly Away. Pátek je tady, máme 14. srpna, celý víkend před námi a já mám teď pro vás pár tipů, jestli o víkendu zůstáváte u nás na severu. Pojďme se mrknout, co se u nás všechno o víkendu děje. Tradiční dubský porcelán, cibulák a jiný krásy si můžete pořídit už zítra na porcelánových slavnostech Dubí. Tady se začíná už v 8 hodin ráno. No a už po 28. se zítra koná v Úštěku tradiční úštěcký jarmark v centru města. Akce nabídne klasicky velký historický průvod s Karlem IV. A jeho družinou a celodenní program na více scénách. Chybět nebudou středověké hry, velký dobový trh, výstavy, dílničky pro děti, večerní program a závěrečný ohňostroj. No a do třetice je libo pivo, tak to vyražte do Litoměřic na Mezinárodní pivní festival Zlatá pivní pečeť. To se koná zítra od 13. hodiny až do bůh ví kdy, do půlnoci na Tyršovo náměstí v Litoměřicích. Jedná se o Mezinárodní pivní festival spojený s nejprestižnější pivovarnickou soutěží o Zlatou pivní pečeť. Čekají vás tam ochutnávky, piv i speciálu a bohatý doprovodný program a občerstvení. Tak co, zaujalo vás něco? Zítřejší akce u nás jsem vám nabídla a teď už zpátky k muzice. Aneta Langerová a její srdce tepec na hitrádu Nord Music právě teď.

10.24, Rudimental a John Newman u nás na Hitrádiu Nord Music a jejich mega hit Feel the Love. Tak ten vás určitě teď zvedl ze židle. Co říkáte? Krásný pátek přeju a my jedeme dál v tom nejlepším předvíkendovém tempu. Od skvělých Rudimental se teď přesuneme k další naprosté bombě s těm našim oblíbeným kočičákům. Už za pár minut u nás budou kluci z Imagine Dragons a jejich našlapaný track Bones, tak si ho užijte společně s námi.

0: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
1: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Otava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
7: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
6: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
8: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

pátečním vysílání Hit Radia Nord Music nás taky navštívila Miley Cyrus, End of the World. A teď z jiného soudku, jo. Majitel striptýzového baru Alan Markovič koupil dům, který sousedil s domem jeho ex-manželky, a do zahrady nechal zasadit sochu obřího prostředníčku za 7000 dolarů. Ta socha byla naprosto nepřehlédnutelná a ten prostředníček byl samozřejmě namířený na dům jeho ex-manželky. Jestli pak ten Alan nebyl tak trošku naštvaný a zhrzený, ale jenom malinko, že jo? Co pak hroznýho mu ta jeho ex-manželka asi provedla? Jestli pak taky nepracovala v tom jeho striptýzovém baru? Každopádně mě by taky zajímalo, jak vysoký je potřeba IQ k takovýhle pomstě.

0: na Hitrádiu Nord Music Pitbull a Chris Brown International Love. No a tak je dneska pátek, 14. srpna a dneska slaví všichni, co mají hroší kůži, teda spíš ještěrčí. Dneska je totiž Světový den ještěrek. Tak buďme dneska taky jako ještěrky, když je ten jejich den a ještě k tomu padl na pátek a ještě k tomu je venku krásně a teplo a sluníčko, tak až půjdete z práce, natáhněte se pěkně jako ještěrka někam na sluníčko a stejně jako ještěrka hodiny nehybně ležte a jenom chytejte bronz a lelky. Já vám přeju krásný pátek všem a i ještěrkám, zůstaňte s námi a za chvilinku hrajeme další hity.
1: Předprodej na koncerty spuštěn. Přijďte na Lenku Novou, Pacific, Terezu Maškovou, Vzpomínku na Marsia s Anetu Langerovou nebo Kristiana Šepka. Mrkněte na stránky, máme toho daleko víc.
2: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
3: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz. Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Společnost Severočeská armaturka, tradiční výrobce průmyslových armatur, přijme do svých řad muže i ženy na pozice vyučený kovoobráběč, montážní dělník, skladník nebo asistent vedoucího výroby. Nabízíme jednosměnný provoz, 13. plat, ale i příspěvek na dovolenou. Více na www.sca.cz. Opakuji, www.sca.cz.
5: Hit Radio Nord Music.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na Litoměřicku pozor, mezi Bechlínem a Roudnicí nad Labem došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla, které skončilo v příkopě. Na místě už je policie, tak tam dejte pozor. No a v Ústí nad Labem v ulici Utrati za kruhovým objezdem se srazilo osobní auto s nákladním a doprava tam zpomaluje. Vaše dopravní info volejte na 800 900
1: 952. Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
2: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
1: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
2: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
1: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
2: www.cirkushumberto.com. Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
3: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
6: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Na boj proti suchu, včetně nových přehrad, chce vláda vynaložit 4 miliardy korun. Na podzim by měl kabinet projednat speciální zákon, který má specifikovat 20 chystaných vodních nádrží. Řekl to premiér Babiš. Od pondělí začne znovu fungovat Národní koalice proti suchu. Podle opozice pozdě. Domažlice ožijí folklorem a tradicemi. Už dnes tam vypuknou 72. chodské slavnosti s vavřineckou poutí. Akce potrvá do neděle a po celou dobu jejího konání bude doprovázet řada bezpečnostních opatření. Pokračuje mluvčí domažlických policistů Barbora Kunešová.
7: Upozorňujeme, že z důvodu konání oslav bude v celém městě upraven režim dopravy a dojde k rozsáhlým uzavírkám. Žádáme všechny účastníky, aby byli trpěliví, ohleduplní a dbali pokynů policistů. Všem návštěvníkům přejeme klidný a bezpečný průběh slavností a pěkný kulturní zážitek.
6: Protože se je na co těšit, na třech pódiích se totiž představí až 800 účinkujících. Okénko letadla společnosti Ryanair při červencovém letu z Řecka do Německa rozbila odlomená část motoru. Zní závěr vyšetřovatelů z amerického národního úřadu pro bezpečnost v dopravě. Při nehodě, která se stala letos v červenci, cestujícího z Boeingu 737-800 téměř vysál pod tlak. No a fotbalisté Jablonce v odvetě třetího předkola konferenční ligy zvítězili v Rize nad RFS 2-1 a stvrdili postup do závěrečného play-off o hlavní fázi soutěže. Úvodní domácí duel Severočeši před týdnem vyhráli 2-0. Jablonec se o účast v konferenční lize utká s Glasgow Rangers.
8: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
0: Dnešní počasí je opět ryzoletní, sluníčko, žádný srážky a maxima 30 až 33 stupňů Celsia. Zítra v sobotu bude velmi horký den, nejvyšší teploty se budou pohybovat od 33 do 36 stupňů a v neděli očekáváme jasno až polojasno, během dne od západu bude oblačnosti přibývat a odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší nedělní teploty 31 až 35 stupňů Celsia.
4: Hit Radio Nord Music.
0: Tak nás čeká opět horký víkend, ale tak to nějak k létu patří. A k nám zase patří hity a muzika. Krištofové.

to štěstí neodkvete. Pojď zpívat, tančit na hlas.

0: Neil Diamond a Two Friends na Hitradio Nord Music v 11 hodin 14 minut ve jejich Sweet Caroline Remix. Legendy v Třebíblicích, tak to vás čeká už zítra v sobotu ve vinařství Johanvé. 8-hodinová nadupaná jízda začíná už ve 14 hodin comedy show s Petrem Švancarou, Family Mambo, Latino, taneční party, hudební rodinný kvíz, bavič Vláďa Hron, no, bude tam i rodinná zóna, animátoři, kteří se postarají o vaše ratolesti, pokud vyrazíte všichni jako rodina, pikniková zóna taky bude a završí se to večer vystoupením dvou 90-kových hvězd, a to Stacy z 24/7 a Lou Bega. Celou touhle akcí bude provázet a moderovat Luděk Zelenka a za DJským pultem Martin Hrdinka. Poslední vstupenky ještě koupíte na webu www.legendyvtřebíblicích.cz a nebo ta lepší varianta, vstupenky máte na výběr 4 volňástky pro dospělí a nebo 2 vstupenky dospělí a 2 vstupenky děti. Ještě dnes naposledy můžete vyhrát u nás v odpoledním vysílání Padla u Káti a Kamči. Tak nás nevypínejte, laďte dál Hitradio Nord Music a já vám držím palce, ta akce bude skvělá.
1: Retrohity vám přináší koncertní série Legendy v Třebíblicích. 15. srpna Lou Bega a Stacy. Summer Mambo Festival.

0: Za 11:05, tohle byl Regard, Ride It na Hitádu North Music. Před námi je víkend a i tento víkend bude horký, takže pravděpodobně ideální bude trávit ten horkej volný čas někde u vody. No a jak je to s čistotou našich vod v Ústeckém kraji? Hele, v pohodě a čistěnká voda je v jezeře Most, Milada v Ústí je taky v normě a Barbora v Teplicích Křišťálová. Naopak, kvůli výskytu synice moc nedoporučuje koupačka v jezeře Chmelař na Litoměřicku a v zatopeném lomu Varvažov na Ústecku. No a zhoršená jakost vody je i v Nechranické přehradě na Chomutovsku, Ježíši Kriste, že ten pátek. Horký víkend před námi, naštěstí koupací možnosti tady u nás máme, to platí hlavně pro nás, co nemáme bazény, že jo? No ale aspoň, že máme to naše Hit Radio North Music, i hudba může osvěžovat a schladit. Tak užívejte ten letní pátek.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u Mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u Mostu.
4: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz
5: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. Nechte se v sobotu 15. srpna vtáhnout přímo do děje. Pouliční divadlo promění Chomutov v otevřenou scénu. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
6: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2¼ litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
9: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
8: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
9: Chevrolet,
8: Camaro Bumblebee,
9: Ford Mustang GT,
8: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
9: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
8: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
9: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.
1: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

A teď taky ladíme taky Hit Radio Nord Music a tohle byly hodiny a dívej. 11.37. Osmdesátky, devadesátky a milénium. Tak přesně tyhle pecky a hity hrajeme každý všední den od 6 do 9 večer u nás v Hit Radio Classic. Dneska je pátek, takže jestli se večer chystáte někam na party hodit bokem, nalaďte si nás a my vás na tu party taky pěkně naladíme. No a nebo zůstáváte doma a tu domácí pohodu, anebo i malou party si můžete taky užít společně s námi a s Hit Radiem Classic. Playlist bude nabitej All Saints, Tým s Palohaberou, Bronsky Beat, Snap a další bomby z let 80., 90. a milénia už dneska od 6 večer. No a teď už taky takovej starší, ale o to víc skvělej hit They Don't Care About Us a Michael Jackson v éteru Hit Radia Nord Music.

0: Disturb the Sound of Silence na Hitrádiu Nord Music nám dohráli. No a já pro dnešek taky dohrávám. Moji tříhodinovou dnešní jízdu máme, vidíte, tak už mi to koktá, jo. Máme 11:45, čas oběda je tu, dejte si něco dobrýho, ať vám chutná, ať vám dnešek, jestli jste ještě v práci, uteče, a pak už užívejte, pokud budete mít zasloužený víkendový volno. Loučí se s vámi Káťa Sekalová, ale ne na dlouho, přátelé. Slyšíme se opět zítra od 13:00, tu opět budu na značkách našeho Hitrádia Nord Music. Těším se a vy se do té doby mějte s úsměvem. Pa, pa.
1: Já z tebe snad vykvetu.
2: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
1: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Vítejte v Bibík.cz, vaší první volbě pro autosedačky a dětské kočárky. Naše prodejna v Lounech je jen 50 kilometrů od Prahy a je ta nejlepší v Ústeckém kraji. Otestovat si u nás můžete více než 40 autosedaček a kočárků. Autosedačku si můžete vyzkoušet přímo ve vašem autě. Přijeďte, otevřeno máme až do 19 hodin a jsme tu i v sobotu. Bibík.cz, specialista na autosedačky a dětské kočárky.
7: www.bb.cz.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
2: No jo, ale jen na rok.
3: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
1: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2 500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90 a šunku Marína 100 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená 10letá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Hit Radio Nord Music.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí v Karlíně na Rohanském nábřeží u čerpací stanice bourala dvě osobní vozidla a na pražském okruhu na 24. a 5. kilometru směr letiště za sjezdem na Zličín bouralo osobní auto s nákladním. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
0: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. U chorvatského letoviska Omiš mohutně hoří, před ohněm muselo podle místních úřadů utéct 1000 lidí. Naše ministerstvo zahraničí uvedlo, že v souvislosti s rozsáhlým požárem bylo podle dosavadních informací evakuováno zhruba 300 českých občanů. Chorvatští hasiči proti požáru zasahují od noci. Úřady v Českou loni odebrali z rodin 3616 dětí, počet se ročně zvedl skoro o 300. Soudy kvůli zanedbávání, týrání, zneužívání či překážkám v péči každý rok rozhodnou o odebrání více než 3000 chlapců a děvčat rodičům. Vyplývá to z ročních výkazů o ochraně dětí, které zveřejnilo Ministerstvo práce. Tenistka Kateřina Siňaková získala 38. trofej ve čtyřhře. S Číňankou Chang Shuai ovládla turnaj v Torontu. Canadian Open prošel nejvýše nasazený pár bez ztráty setu. A teď ještě něco z regionu. Hlavní práce na opravě Kbelské ulice jsou hotovy. Oproti harmonogramu trvaly o 2 dny méně. Zúžení na frekventované silnici skončilo včera odpoledne. V dalších dnech má TSK odstraňovat i dopravní opatření v okolí, jako jsou vyhrazené pruhy pro MHD nebo upravené intervaly semaforů.
6: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
0: Po zbytek dne bude v Praze většinou jasno, nejvyšší teploty 30 až 32 stupňů. Zítra pak naměříme až 35.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Je to tak, krásný pátek, přesně poledne a jsou tu další srdcovky. Dneska s váma Kateřina Pechová a věřím, že si to užijeme. Je to totiž opět nabitý Celine Dion, Proclaimers, Eric Clapton, B.O.B. a Hayley Williams. No a taky Seš, jo, tahle zásadní věc, která nám dala spoustu devadesátkových hitů, na který i do dneška můžete na takových těch retro diskotékách skvěle zapařit. Tenhle song je z roku 97 a myslím si, že spoustu z vás to vrátí na ten mejdan. Seš a jejich

0: Seš a Stay v éteru Hit Rádia.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No a hele, opravdu, spousta z vás to má jako srdcovku. Napsala třeba Jana, že je to jedna z nejhezčích písní jejího mládí. A to je na srdcovkách krásný. Teď půjdeme trošku víc do současnosti, ačkoliv už je to 16 let. Aha. Čeká nás celosvětový megahit z roku 2010, na kterým spolupracovali americký rapper B.O.B. a zpěvačka Hayley Williams, kterou jinak můžete znát ze skupiny Paramore. Tenhle song, krom toho, že je skvělej samozřejmě, tak v tom refrénu se zpívá jakože, jestli můžem předstírat, že letadla jsou padající hvězdy, protože by teď si jako potřebovala něco přát. Tak pozor, výhoda, Perseidy ještě stále padají, takže vy ještě můžete nějakou tu hvězdu chytit. No a B.O.B. a Hayley Williams, Airplanes, jako další srdcovka právě teď.

0: Kovou husí kůže, Eric Clapton, kytarový bůh Féteru Hit Rádia.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem zajímavost, tenhle song byl inspirovaný Claptonovou tehdejší neopětovanou a hlubokou láskou k Patty Boyd, což byla tehdy manželka George Harrisona z Beatles. Ano, i takhle velký hvězdy zažívají neopětovanou lásku, je to náročný. Od nešťastné lásky se trošku posuneme, protože nás čeká srdcovka, která doufám, že každému z vás už někdy zachránila stav energie třeba na večírku. Protože jakmile tenhle song začne hrát, ideálně když má někdo kytaru a umí to zpívat, tak se prostě musíte postavit a užít si to, jo. Energický popfolkový megahit z roku 88, je to stojí za ním skotské bratrské duo, právě Proclaimers, což jsou dvojčata mimochodem. A tenhle song je známý svým pochodovým rytmem, chytlavým refrénem a taky tím skotským akcentem. Hele, budete vědět, přísahám. Tohle je naše dnešní další srdcovka, tak si to užijte.

0: That's the way it is. Tohle je skvělá Celine Dion, jako téměř poslední dnešní srdcovka.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Mimochodem, song z roku 99, jo. Po celém světě se probojovala do top desítky, což je asi logický, ale co je jako fascinující, je, že v oficiální singlové hitparádě u nás v Česku obsadila první místo. Jo, my jsme měli na hudbu vždycky skvělý vkus. Což se ukáže taky za chvilku, protože je čas samozřejmě i na tu vaší srdcovku. Pojďte si o ní napsat na 777 937 777. Jaký song je vaše srdcovka? A hlavně proč? Proč právě tenhle song? Vrací vás někam do konkrétního momentu? Nebo vám prostě jenom vždycky zvedne koutky směrem nahoru? Napište. Napište si o vaší srdcovku. No do té doby samozřejmě další hity. Čeká nás Alex Warren nebo David Guetta. Tak buďte s námi.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu
6: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
7: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
8: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
9: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mévelix. Buďte in.
10: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
11: U nás v ulici jsou samí slušní lidi.
10: Ulice. Premiérové díly už od pondělí na Nově.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
13: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
14: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
15: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
16: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když se probudí

0: David Guetta, Kim Petras, posloucháte Hit Radio, krásný pátek.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Je čas na vaší srdcovku, je vždycky těžký vybrat jenom jednu, jo. Ale nakonec jsem vybrala zprávu od Jany, která chce zahrát srdcovku pro svoji dceru. A teď pozor, já zatím schválně vynechám, jaká je to srdcovka. Její dcera Maruška totiž zítra slaví 8. narozeniny, jo. Jana by jí chtěla popřát hodně zdraví, radosti ze života a hlavně, že jí mají samozřejmě moc rádi a jsou tu vždycky pro ní. A pozor, srdcovka Marušky, který bude zítra 8, je totiž od Kiss I Was Made For Loving You, což je naprosto legendární song. Takže Maruško, všechno nejlepší, ať zítra lítají rychlý špunty. A s tímhle songem to se slaví samo Kiss I Was Made For Loving You pro vás všechny, krásný pátek.

0: Jste z Hit Radiem, za námi Ray Dalton a Blood Running. A pozor, zítra sobota. Vy, co máte volný víkend, věřím, že se těšíte. A těšit se navíc můžete klasicky taky na zkrácenou verzi podcastu Na jedné vlně s Bárou Divišovou, která si tentokrát pozvala Aleše Svobodu, stíhací pilot a pravděpodobně druhý český kosmonaut. Čeká vás tenhle rozhovor už zítra v 11 tady u nás na Hit Rádiu. Nenechte si to ujít, potom celý ten podcast si samozřejmě můžete klasicky pustit na YouTube a doporučuji si to poslechnout, bude to extrémně zajímavý. No a samozřejmě, ale poslouchejte dál, za chvíli totiž Tom Odell, BB Rexa nebo Coldplay.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice, tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice, vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinsa na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
6: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
5: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
7: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Společnost Severočeská armaturka, tradiční výrobce průmyslových armatur, přijme do svých řad muže i ženy na pozice vyučený kovoobráběč, montážní dělník, skladník nebo asistent vedoucího výroby. Nabízíme jednosměnný provoz, 13. plat, ale i příspěvek na dovolenou. Více na www.sca.cz. Opakuji, www.sca.cz.
3: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu radia.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 13 hodin čekají nás Mirai nebo Calvin Harris, teď už ale aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí na D5, dlouhé zdržení před Prahou. Podle našich informací budete popojíždět asi 20 minut. A v ulici 5. května směrem z centra u nájezdu z jižní spojky bouralo osobní auto, komplikuje to provoz. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Proležela se váma matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matracezahubičku.cz.
5: Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
6: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
5: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
6: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
5: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
6: www.cirkushumberto.com.
7: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
8: Franto, kde jsou ty maliny?
9: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
8: Taky zavakuovaný.
10: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
11: Hi, I'm Miley Cyrus.
12: Hey, it's Teddy Swims.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
11: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Ministryně financí Alena Schillerová zahájí příští týden jednání o rozpočtu s jednotlivými ministry. Uvedl to premiér Andrej Babiš. Předseda vlády jednal se Schillerovou o plánech hospodaření na rok 2027 už v tomto týdnu. Armádě České republiky se letos daří nabírat více nových vojáků, než původně plánovala. Více řekne ministr obrany Jaromír Zuna.
13: Letošní náborový cíl byl stanoven na 2250 vojáků. V současné době mají rozhodnutí, nebo už nastoupili 2997, je splněný tedy na 133%.
1: Klíčové období pro nábor se přitom očekává na podzim, kdy do armády tradičně vstupují čerství absolventi škol. Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. V Paříži včera výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord, a to o 74 setin sekundy. Stala se také novou rekordmankou evropských šampionátů. A teď ještě něco z regionu. Pražští hygienici vyhlásili nový zákaz koupání, a to v rybníku Šeberák. Důvodem je masivní výskyt vodního květu synic. Zároveň po měsíci naopak zrušili zákaz koupání v nádrži Čbán. Voda je tam ale kvůli vysokému množství synic stále nevhodná ke koupání. Stejný stav je na koupališti Motol.
14: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad. Čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudým!
1: Noční minima kolem 15 stupňů, na okrajích Prahy místy až 12, zítra přes den naměříme až 35, bude jasno nebo skoro jasno, večer až polojasno.
0: Hezké odpoledne, 2:13 čeká nás další hodina plná těch nejlepších hitů, to vám slibuju. Ten pátek se musí oslavit, že jo? DJO, Calvin Harris a teď taky Mirai a vedle tebe usínám. Tak jdem na to.

0: End of Beginning, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. A pozor, protože já teď v éteru nejsem sama. Je tady se mnou na telefonu zpěvák Daniel Marek z kapely Echo. Ahoj.
1: Ahoj, zdravím vás a všechny posluchače.
0: My tady společně teď nejsme náhodou, protože vy máte nový single Stejně to chceš, jo. Uh-huh. A mě zajímá, co za ním je. Jak bys ho posluchačům představil?
1: Je to vlastně song o one night stand relationship a vlastně jsme tím chtěli otevřít otázku toho, proč častokrát vědomě jdeme do vztahu, o kterém víme, že vlastně zítra skončí.
0: Je fakt, že situationships jsou teďkon jakoby na vzestupu, že jo?
1: Přesně tak.
0: Mně se moc líbí ten videoklip, dámy a pánové, doporučuju se pustit. Prosím tě, jak se ti točilo na Hatýmu?
1: Byl to velký výstup z komfortní zóny, ale vlastně zároveň byla to paradoxně i první scéna, kterou jsme začínali ten den, což bylo pro mě teda náročné, ale vlastně potom se tak jako hezky už natáčelo v příjemné atmosféře přátelské, takže to tak hezky ze startu odbouralo hranici.
0: Takže bys doporučil na nervozitu slíknout se?
1: Jo, doporučuji, je to osvobozující.
0: Výborně, tak kdybyste se chtěli inspirovat, tak si pusťte nový videoklip k singlu Stejně to chceš. Prosím tě, proč podle tebe bude tenhle song lidi bavit?
1: Já si myslím, my jsme u tady tohoto songu zvolili trošičku takovou jako lehčí, svěžejší atmosféru, takový vibe a hlavně jsme se vrátili ke starým dobrým kořenům, je to vlastně celé organicky nahrané. Na nástroje při vlastně tvorbě jsme zkoušeli všelijaké zvuky, používali jsme bouchání do štaflí a do různých skleníček a tak dále, takže myslím si, že už jenom to, že to takový hezký návrat k kořenům, k živé hudbě.
0: A vy jste si přizvali zpěvačku Linu Mayer, tak jaký to bylo?
1: Bylo to skvělé. Lina je absolutně skvělá, talentovaná zpěvačka. Sedli jsme si i velmi jako po osobní stránce a jak říkám, myslím si, že jsme odbourali hranice během natáčení videoklipu dost rychle.
0: To je skvělý. Hele, ještě než song pustíme, tak máte nějaký koncert, na který bys lidi pozval teď?
1: Určitě. Hnedka zítra hrajeme ve Vyškově na Vyškovské pouti ve 2 hodiny a potom další sobotu hrajeme v kempu Merkur v Pasohlávkách ve 4 hodiny.
0: Skvělý, děkuju moc. Dámy a pánové, tohle byl Daniel Marek z kapely Echo. My si teďkon ten song pustíme, takže představujte si Daniela Nahatýho, promiň, a budete mít ten obrázek kompletní. Echo, Alina Majer, Stejně to chceš právě teď.

0: Robin Schulz a James Blunt společně v éteru Hit Radio. Krásné odpoledne, mimochodem dneska má narozeniny jeden velký herec, a to Steve Martin. Dneska slaví 81 let. On je pořád ale aktivní, jo, normálně točí a tak. Filmy jako Hlava rodiny, 12 do tuctu, Růžový panter. Navíc třeba na Disney má seriálovou sérii Jen vraždy v budově. Je to skvělý. Hraje tam se svým kámošem Martinem Shortem a s jejich společnou kámoškou Selenou Gomez. Ano, to se prostě stalo, jo. Je to fantastický herec. V podstatě, já nevím, jestli to máte stejně, ale já mám pocit, že on má ty vlasy bílý, co já si ho pamatuju. Což je minimálně posledních 30 let, jo, ale je to fantastický herec. Tak když tak inspirace na večerní film. Za chvíli už do uší Linkin Park nebo Pink, tak buďte s námi.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
3: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. Nechte se v sobotu 15. srpna vtáhnout přímo do děje. Pouliční divadlo promění Chomutov v otevřenou scénu. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
4: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
6: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
5: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
6: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousků naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím stírem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
5: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
6: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
5: Tedy vodáci, ahoj! Ze zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
4: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
7: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
10: No jo, ale jen na rok.
11: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
9: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2 500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: I vám určitě, kdo posloucháte občas jako zkomolí jména, tak koho by zavřeli ve vašem případě, kdyby to byla zkomolenina? U mě by to byl třeba Knajp, anebo Knipl.
2: U mě by to byl David Jost, bývalý člen skupiny Tokyo Hotel.
1: Je, počkej, ty jsi teda nekecej.
3: No. Co dá?
1: Den duch, den monzu. A Patku jsi měl taky dřív, ne?
2: Dredej, všechno. Všechno bylo.
1: Všechno. Co u tebe, Jasmin?
3: U mě dělají divnosti vždycky, které vůbec nedávají smysl, že místo Grinerová kolikrát i Grangerová, že Hermionu ze mě udělali fakt, jakože, nebo pravdu.
2: Vy přišli pro Emu Watson, nezlobte se, ale...
1: se, ale to jasně, no. Takže to by Davide jenom jako vydávají pryč na háček na co, jo?
2: Ne, já rovnou, když někam volám, tak rovnou říkám David, J-O-Š-T, víš, že ani neříkám, jako už ani se nesnažím.
1: Přesně. Ne, to jaký retardovali, ne?
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Park dohrávají v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne. A pozor, máme tady zprávu dne. Finanční úřad začal sledovat vaše oblíbené profily na OnlyFans. Jo. Prosím vás, ono to teda vůbec není legrace. Oni totiž odhadují daňový úniky v téhle oblasti na minimálně 30 milionů korun. Na hodinky jedny, aha. Představte si teď ty úředníky, jak se prostě přihlašují na OnlyFans, jo. Musí to prostě pečlivě prozkoumat, že jo, to nemůžete odbít, jo, musíte dobře vědět, co se tam děje, kdo se tam jak pohybuje, no, takže v podstatě pokud jste na OnlyFans, tak stát vám teď říká jako hele, tady ty věci všechny, co jsou na těch obrázcích, ty jsou taky moje, jo, takže zaplať. Mhm, je to tak, blbý je, že jak tam většinou lidi jsou odhalen, tak jim nemají ani jak prošacovat kapsy, že jo, žádný nemají, no nic, stát bude očividně o něco bohatší a lidi na OnlyFans o něco chudší. Ale hele, jak to říkají tady kluci, žijeme len raz, jo? Letní hymna Ego a Robert Burian právě teď, tak si to užijte a ruky hore.

0: Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Daša a Austin, posloucháte Hit Radio, krásný pátek. No pozor, protože asi sami víte na sobě, že ovocné chutě patří k českému létu i k novým nealkoholickým variantám velkopopovického kozla. A ochutnat teď můžete, jo, kombinace. A pozor, černý rybíz a třešeň, citron a bezinka a taky meruňka a meduňka. Zní to skvěle. O ovoci a našich chutích si v našem podcastu Chytriak Radio povídal Kuba Urban s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem a řeč byla například o tom, proč se vlastně kombinují chutě.
1: V podstatě všechno to je postavené na tom, že máte jednu dominantní chuť a ty jsou doplněný většinou nějakou citronovou chutí nebo citrusovou. Jo, ta kyselost a ta chuť toho citronu, tak opravdu dokáže velmi dokladně potrhnout v podstatě cokoliv. Známe to, kyselým citronům přidáváme při zavařování. Zvýrazňuje to chuť. Když si děláme citronádu, je to stejný. Jo, nemusí do toho být v podstatě skoro nic jiného. Jo, ten citrus tam osvěží. A tady to dělá buď to teda citron, anebo ta meduňka. Že ta meduňka má taky citronový aroma.
0: Celý podcast Chytrý jak rádio si můžete poslechnout na webu radia.cz a taky všech streamovacích platformách.
2: Klášterecký letňák opět jede naplno. Country večery, akce pro děti, rocková muzika, summer party, něco pro seniory. Všechno najdete na kultura.klášterec.cz.
3: Letní kino Klášterec nad Ohří.
4: Já z tebe snad vykvetu.
5: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve Valdiviánském lese.
4: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
6: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
7: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinnou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
8: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Od poloviny srpna si park užijete ještě více. V Německu už totiž skončí letní prázdniny. Více informací na zábavní park.plon.cz.
11: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Temper City a Self-Aware novinka tady na Hit Radio. Krásné odpoledne, těsně před 14. Za chvilku Taylor Swift nebo Imagine Dragons, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor na odstavenou dodávku na D8 směr Drážďany. Je to v oblasti Předlic, kousek před ústeckými tunely. Mnoho splynu a budete v pohodě. No a vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší pomlčka nábytek.cz
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny

0: Fine jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. U chorvatského letoviska Omiš zuří rozsáhlý požár, podle šéfa hasičů je jedním z nejhorších v historii země. Evakuovalo se více než 2000 lidí, mezi nimi i 300 českých turistů, z plameny bojuje na 160 hasičů. Počet lidí pokousaných netopíry vzrostl, stejně tak se zvýšilo množství těch, kteří se nechávají preventivně očkovat proti vzteklině. Několik bezpečnostních rad má pro nás vedoucí plzeňské záchranné stanice živočichů Karel Makoň.
7: Samozřejmě důležitá je prevence, protože tomu kousnutí člověka netopírem dochází vždy, hlavně při nějaké neodborné manipulaci. Vždycky manipulovat v rukavicích, brát to jako rizikové zvíře, je třeba mít cítavé oknech, zabezpečený ty prostory, tak aby jsme s těma netopírama do kontaktu vůbec nepřišli.
6: Podle Makoně se ale jedná o mimořádnou situaci a tak by lidé neměli panikařit. Červencovou nehodu letadla firmy Ryanair, při které jednomu z cestujících uvázla hlava v rozbitém okně, způsobilo odlomení části motoru. Uvedli to vyšetřovatelé z amerického národního úřadu pro bezpečnost v dopravě. Podle nich se ulomila lopatka ventilátoru a úlomky rozbily okno. 61-letý muž při nehodě utrpěl poranění krku a ramen a popáleniny způsobené třením. A teď ještě něco z regionu.
8: V neděli bude pod Ještědem pořádně horko. Slovan Liberec doma vyzve úřadujícího mistra Slavii Praha. Pražané zatím nestratili ani bod. Liberec ale už letos dokázal vyloupit Plzeň a taky Brno. No a pikantní může být návrat ex-slávisty Bořila. Jeho vzkaz? Čtvrté kolo bude peklo.
9: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
8: 27, někde klidně 30 stupňů ve stínu, jako nic na severu Čech. No a až do večera, nebe bez mráčku, obloha má být jasná.
10: Hezké odpoledne, s vámi stále Kateřina Pechová a pozor, už se to blíží, budeme společně soutěžit, těšíte se? Detaily za chvilku, teď Imagine Dragons.

0: Tohle jsou Imagine Dragons, posloucháte Hit Radio a blíží se to.
1: Dokonalá desítka, 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Je to tak, protože pátek patří výhrám. A to znamená, že i dnes máte šanci vyhrát si nabitou tankkartu Easy. A je jenom na vás, jestli bude až v hodnotě 10 tisíc korun. Hele, můžete pak vyrazit na výlet, jo. No a nejenom si dotankovat, ale taky se občerstvit na cestě, jo. Ve Stop kafe si dát kafíčko, párek v rohlíku. Je to jenom na vás. Každopádně, právě teď přichází ten čas, kdy se spolu do toho pustíme. Ještě dostanete chvilku, prosím vás, jo. Jednoduchá věc, 10 otázek. Každá odpověď je číslice mezi jedničkou a desítkou a neopakujou se. To znamená, že čím víc správných odpovědí, tím vyšší částka. Za každou správnou odpověď máte tisícovku na tankkartě. Tak pojďte, volejte na 800 937 937. Já si jdu jednoho z vás vybrat a půjdeme na to. Doufám, že se těšíte stejně jako já. Teď už Taylor Swift.

0: Tohle je Taylor Swift. Posloucháte Hit Radio a my jdem na to.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Je to tak, hrajeme o nabitou tankkartu Easy. A na telefonu je aktuálně posluchač Petr. Petře, ještě jednou ahoj, jak se máš?
2: Ahoj, mám se výborně. Sluníčko, sluníčko, je teplo.
0: To je krásný. Ty jsi optimista, viď?
2: Jo, úplnej.
0: Takže si myslíš, že dáš všech 10?
2: No to doufám.
0: Dobře, tam už nejsi tak optimistický, očividně, ale.
2: Ano, tak neklaďme si malé cíle, že jo?
0: Přesně tak. Hele, 10 otázek, jo. Je tam 10 čísel od 1 do 10. Vlastně je to hrozně easy, jo? Zajímá ano, mě, seš na to připravený?
2: Jsem.
0: Tak jo. Takže Peťo, první otázka. Kolik trpaslíků je ve známé pohádce?
2: 7.
0: No jasně, ty jsi to hezky vykřikl. Kolik měsíců trvá běžné lidské těhotenství?
2: 9.
0: Ano. Kolik očí má běžně člověk?
2: 2.
0: Ano. A kolik měsíců má jedno čtvrtletí?
2: 3.
0: Hezky pěkně, čtvrtá správně. Kolik ročních období máme?
2: 4.
0: Jsi si jistý?
2: Naprosto.
0: Jasně. Huf, výborně, jdeme na pátou otázku. V kolik hodin začíná každý pracovní den vysílat snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: 6.
0: Ano, výborně. Kolik je 1/3?
2: 3.
0: Bylo. Není to tak? Není to tak, ale to nevadí, nevadí. Tak jsme o 1000 nižší. Kolik nohou má pavouk?
2: 8.
0: Výborně, to bylo těsný. Jaká číslovka chybí v názvu kapely Maroon?
2: To nevím.
0: Je to Maroon 5.
2: Je 5.
0: Ano, a poslední otázka. Kolik prstů má člověk na obou rukou dohromady?
2: 10.
0: Jo! Hele, tak až na ten jeden omyl a tu jednu neznalost, tak 8 správně, a to znamená 8000 na tankkartě Easy pro tebe.
2: Jo, super.
0: Peťo, já moc gratuluju. Hele, jaký to bylo? Jaká byla ta cesta?
2: Bylo to dobrý, perfektní.
0: Ty jsi strašně optimistický člověk, já se s tebou chci kamarádit. Peťo, naprosto skvělá práce, jako 8000 rozhodně není málo, takže velká gratulace. Koupíš
2: no,
0: se
2: super.
0: To? Hele, a budeš utrácet spíš jako za benzín nebo za dobroty?
2: Určitě za naftu.
0: Dobře, dobře, tak jo, jako je to racionální samozřejmě. Dobře, Peťo, ještě jednou moc gratuluju, přeju ti krásný víkend, měj se hezky, ahoj.
2: Já moc děkuju a příjemnili jste mi moc hezký víkend.
0: To jsem ráda, měj se hezky, ahoj Peťo.
2: Naschle.
0: No to byla krása, dámy a pánové, a nebojte, protože další dokonalá desítka nás čeká zase příští pátek.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Nucená je s námi v éteru Hit Radio. Krásné odpoledne všem a prosím vás, máte chytré technologie? Třeba telefon chytrej? Bacha na ně. Hele, bacha na ně, protože na Jindřichohradecku, respektive přímo v Jindřichově Hradci, teď policisté řešili poměrně kuriózní volání o pomoc. Jo. Dostali totiž tísňovou SMS o zraněné osobě. Což dneska už ty telefony umí, což je super. No jo, jenomže když přijeli na místo, tak zjistili, že ten mobilní telefon vyslal tuhle tísňovou zprávu, protože majitel se spadl do horku s čajem. Já úplně vidím, jak v tom mobilu začíná ta panika, ale ne, teď se utopím, co když nemá dost suchý rejže, co budu dělat? No a tak si na pomoc pozval policisty. Tak jenom pozor na to, co s vaším telefonem děláte, jo, ať k vám na návštěvu nejezdí policie. Na tohle policii potřebovat nebudete. Další hity za chvilku, Hunter X nebo Flipside.
1: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
8: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
7: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
8: Chevrolet,
7: Camaro Bumblebee,
8: Ford Mustang GT,
7: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
8: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
7: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
8: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
10: Otava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
11: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
10: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
12: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Franto, kde jsou ty maliny?
14: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
13: Taky zavakuovaný.
15: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Smart Music.
1: Zlepši si náladu.
2: Happy birthday.

Happy Birthday a Flipside. Posloucháte Hit Radio, přeju krásné odpoledne. A hlavně samozřejmě krásný pátek, ano. Pokud máte před sebou volný víkend, tak doufám, že to máte naplánovan přesně podle sebe. Jo. To znamená, lidi, co potřebují být aktivní, jdou někam na procházku, jo. A lidi, co chtějí klid, budou mít klid. To je totiž ideální balanc. Občas je to těžký to tak udělat, ale držím pěsti. No a pokud byste chtěli ideální páteční playlist, tak samozřejmě máme i dneska v 6 večer, totiž startuje Hit Radio Classic. A to znamená jediný. Cesta do hlubin toho nejlepšího z 80., 90. a taky milénia. A opět bude všechno, jo. Protože bude samozřejmě romantika. Vůbec nevadí, že to nevyspíváte stejně jako Jennifer Rush, jo. To skoro nikdo. No ale taky bude tahle legendární věc, jo. Ano, i Vanilla Ice se dneska večer zastaví, no abych vás na to trošku připravila. Tak právě teď jedna takováhle legendární záležitost. John Bon Jovi, Queen of New Orleans.

0: se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
1: Ladies and gentlemen, this mambo number one.
2: Ne, to není ono.
1: Two.
2: Špatně.
1: Five,
2: to je ono! To je Summer Mambo Festival v Přebývlicích.
3: Chcete zažít tenhle mejdan úplně zadarmo?
2: Tak poslouchejte Padla, kde soutěžíme o rodinný a nebo party vstupenky.
0: Hit Radio Nord Music.
4: Vyberte si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
9: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK, víc než si myslíte.

Druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Firma Havelka Uhelné Skaly, dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602-489-489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
3: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Teď na kavagorila.cz.
1: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Krásný páteční odpoledne všem řidičům. Dejte pozor na Lounsku, v Blažimi bouralo tady osobní auto s autobusem. Na Děčínsku za Šluknovem směrem do Nových Křečan, kdo tudy míříte, tak pozor na nehodu dvou osobních aut, tady se projíždí Kyvadlově. A na trase ze Slaného do Budyně nad Ohří na příjezdu do Mšeného Lázní narazilo osobní auto do dopravní značky. Tady počítejte s omezením, nehodu vyšetřuje policie. Tak opatrně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Eta letní

0: je tady. Náš tip, sáčkový vysavač Et Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
4: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Odborníci zaznamenali zvýšený počet případů, kdy netopíři pokousali člověka. Například lékaři z plzeňské nemocnice už preventivně naočkovali proti vzteklině 8 osob. V Ostravě dokonce 15. K pokousání dojde většinou, když zvíře vletí do pokoje a lidé se ho snažili odchytit. Horké počasí si žádá osvěžení. Na stezce korunami stromů v Jánských Lázních je proto ode dneška k dispozici pořádná sněhová nadílka. Kdo se z ní bude radovat nejvíce, ví mluvčí stezky Zdeněk Pop.
5: Medvědí sourozenci Alice a Michal si tak letos už po druhé budou moci ve sněhu hrát, hrabat se v něm nebo se jednoduše ochladit. Když dostali sníh poprvé, opravdu je to zaujalo a bylo krásné sledovat, jak si ho užívají. A tentokrát jsme nezapomněli ani na naše návštěvníky.
4: Část sněhu je totiž připravená také přímo v areálu stezky. Pro krabice na pizzu, kelímky na kávu nebo třeba obaly jogurtů platí od středy nová pravidla. Výrobci a obchodníci musí hlídat, kdo za který obal odpovídá. Evropská unie si od změn slibuje méně odpadu a lepší recyklaci. Naproti tomu firmy varují před byrokracií a vyššími náklady. No a syn olympijského šampiona a vítěze Stanley Cupu Milana Hejduka Marek uspěl na zkoušce v Českých Budějovicích a podepsal s hokejovým motorem roční smlouvu. Klub to uvedl na svém webu. 22-letý útočník má za sebou 4 roky na Harvardské univerzitě.
6: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
7: Dneska teda absolutně není co řešit, kamarádi. Slunečno a pořádný letní odpoledne, kdy se teploty pohybou kolem 29-30 stupňů Celsia. Ale za to nás čeká veskrze tropický víkend na severu Čech. Sobota slunečná a velice horká. 33 až 36 stupňů. Neděle ta bude spíš polojasná, oblačná. Odpoledne k večeru s prvními přeháňkami a bouřkami. No a teploty stále nad 30. No ale potom přijde se šup o 10 stupňů, takže v pondělí už bude zase příjemně.
2: Hit Radio North Music.
7: Dvě slova. Páteční padla. Slyšíte to? Cítíte v tom tu svobodu, páteční padla. Hele, to máte mega vyletěný víkend před váma. Bazén, koupák, grilovačka. Ještě na to budem v lednu teda tu zespomínat. Takže kamarádi, neremcat a užívat ode mě jako první Miles Smith, anebo taky Avicii, Sandro Cavazza. Vítejte.

9 minut po 3. hodině. A jak jsem slibovala, pátečně naladěný playlist Miles Smith Stargazing a s vámi Hit Radio North Music. Krásný páteční odpoledne přeje Káťa Haplová. O tom, že jsou 40 za dveřma, že venku padají 40, to jsou takový ty fóry už z přelomu května a června, takže tohle tady rozhodně to ode mě neuslyšíte. Nicméně, přátelé, jestli jste si na víkend plánovali nějaký velký výkony, třeba zahradnický výkony, než kvůli sportovní, pane bože, tak opravdu zvažte, jestli je tohle skutečně nutný, protože při těch teplotách, které mají zase spadnout na severček, tak nejenom, že se nechodí na vejlet, při těchto teplotách se maximálně přemysťuje mezi ledničkou, sprchou a klimoškou. To je takový jako můj životní trojboj a všechno ostatní prostě mezi tím je už jako nadlidský výkon sportovní. Takže o tenhle víkend na severu Čech opravdu doporučujeme hodně vody, co nejvíc ve stínu a hlavně žádný hrdinství. No a pokud máte doma bazén, tak gratuluju. Asi se tam sejdeme všichni. Krásný pátek. And feeling like P. Diddy, hey, grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave,

0: Tak jsme si krásně osladili tohle páteční odpoledne. Hozier, Too Sweet na Hit Radio Nord Music. Máme čtvrt na čtyři pryč a s vámi Káťa, přeju krásný odpoledne. A někomu z vás ho udělám ještě krásnější, protože už za chvilku mám pro vás poslední čtveřici vstupenek na Legendy v Třebíhlicích. Poslední čtveřici vstupenek na Summer Mambo Festival, který proběhne už zítra od 14 do 22 hodin. Takže za chvilku jdeme soutěžit, opravdu poslední lupeny, tak pro jistotu 47 522 14 15, abyste věděli, jaký číslo máte za chviličku vytočit. Tak držím pěsti.
1: Soutěž vám přináší koncertní série Legendy v Třebíhlicích. 15. srpna Lou Bega a Stacy. Summer Mambo Festival.
2: Já z tebe snad vykvetu.
3: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
4: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
5: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
5: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
5: Naštěstí Baumax má řešení.
6: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pince na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
8: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
7: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
9: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
10: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
11: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
12: U nás v ulici jsou samí slušní lidi.
11: Ulice, premiérové díly už od pondělí na Nově.
13: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz
1: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tohle je Tereza Mašková, Marek Lambora a náš příběh na pátečním Hit Radio North Music. Za kolečku už půl čtvrtý, no a my jdeme na to. Čeká nás Summer Mambo Festival Lubega a taky Stacy ze skupiny 24/7. Ale takhle zkrátka dobře pokračuje projekt Legendy v Třebívlicích. Dvě hudební legendy, 8 hodin zábavy pro celou rodinu od 14 do 22 hodin. Pro taťky třeba taky comedy show s Peťou Švancarou. Pro mamky Mambo Latino show s Láďou Hronem. Hudební kvíz pro celou rodinu, zábava pro děti. Rodinná pikniková zóna, dětský svět, kde bude celá plejáda zkušených animátorů. Ty vaše děti zabavěj, abyste si vy mohli nerušeně užít koncert. Výborný jídlo, lahodný víno, prostě nezapomenutelný letní zážitek. Už zítra ve vinařství Johan ve Třebívlice. Vstupenky stále najdete na webu legendyvtřebívlicích.cz, ale vy moc dobře víte, že tu poslední čtveřici lupenů na tenhle Summer Mambo Festival mám tady právě teď. A pro toho, kdo se dovolá na číslo 47 522 14 15, takže já do kamarádi odblokovat linku, ať máte všichni úplně stejnou startovací čáru právě teď. 47 522 14 15. A to je vlastně de facto poslední možnost, jak vyhrát tyhle vstupenky na Legendy v Třebívlicích. Takže moje otázka zní, halo, halo, kdo se dovolal jako první?
1: Dobrý den, ahoj, to je Jarda, jsem tady.
0: Jardo, odkud seš? Já tě špatně slyším.
1: Litoměřice.
0: Litoměřice, no tak to máš taky kousíček. Do
1: to mám kousek.
0: Už jsi tam byl někdy na koncertě v Třebívlicích?
1: Ještě jsem neměl tu čest se tam podívat.
0: No výborně. A Jardo, chceš si užít tuhle 90-kovou bombu na vlastní kůži?
1: A chtěl bych, proto volám.
0: Výborně, proto voláš. Já mám hlavně radost, že ty seš asi první chlap, člověče. Jestli moje paměť sahá dostatečně daleko, tak si myslím, ano, že jsi normálně historicky první chlap, který se nám dovolal. Doteď to byly samý baby, takže super.
1: Fakt, to je dobrá náhoda.
0: Zase na druhou stranu dobrá zpráva pro tebe, bude tam zítra přebuchtíno, jak se říká. Jardo, prosím tě, tvým úkolem, aby si získal tady tu čtveřici posledních vstupenek, tvým úkolem bude dokončit legendu, neboli prostě dokončit větu. Jo, já ti začnu nějakou větu a ty ji prostě dokončíš podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, takže tak, aby to bylo ideálně správně. Jdeme na to?
1: Zkusíme to.
0: Zkusíme to, výborně. Tak Jardo, už zítra si v Třebívlicích můžeš užít Summer Mambo, jak se to jmenuje dál?
1: Festival.
0: Festival! Správně, výborně. Summer Mambo Festival. Je to 8 hodin zábavy, to znamená od 14 do kolika hodin?
1: Do 22.
0: Do 22, super! No a poslední otázka. Lístky vám celý tenhle týden rozdávala odpolední show
1: Hit Radio FM.
0: Hit Radio, no téměř jo, Hit Radio FM, to byl bývalý název, takže Hit Radio, aktuálně Nord.
1: Nord Music.
0: Music! Yes! Jardo, poslední čtveřice lístků je tvoje, veliká gratulace.
1: Jo, díky.
0: Ale a prosím tě, poslední otázka, já ti můžu dát dokonce na výběr, jestli chceš rodinný vstupenky, dva dospělí a dvě děti, anebo jestli chceš party vstupenky pro tebe a tři kámoše, anebo kámošky.
1: Vzal bych asi rodinný.
0: Rodinný, ale teda
1: rodinný.
0: Moc jsi si jistý nebyl tím.
1: Jo, rodiny.
0: Bereme rodiny, ať si to užijou všichni. Hele, rodiny, pro mamku bude zábava, pro děti bude zábava, takže já si myslím, že si to zítra v Třebívlicích pořádně užijete. Ještě jednou veliká gratulace.
1: Děkuju.
0: Tak zítra v Třebívlicích, ahoj, díky, že jsi zavolal.
1: Jo, tak jo, ahoj.
2: Soutěž vám přináší koncertní série Legendy v Třebívlicích. 15. srpna Lou Bega a Stacy. Summer Mambo Fest.

0: za chvilku 3:15. Ladíte páteční hit Radio Nord Music a mě strašně baví ta variabilita, protože u nás se zaspívá celý auto. Pro mladší osazenstvo na zadních sedačkách právě teď Billie Eilish, Birds of a Feather, a pro pořádný mazáky a zkušenější osazenstvo na těch předních sedačkách za chvilku. Třeba její výsost. S náma fakt zpívá a fandí celý Bobík. Tak Queenie, Show Must Go On si dáme na Hit Radio Nord Music už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
3: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.
7: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
8: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
9: Hit Radio Nord Music.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

domů. Tak to jste tady akorát včas. Eva Farná, Miraj a Vzpomeneš si na Hit Radio Nord Music. V pátek v odpolední show padla, no hele, tohle je prostě značka ideál. Páteční, tohle počasíčko. Vy máte už práci určitě za sebou, pokud ne, tak ještě to tady společně doklepeme a pak už opravdu domů, alou, domů. Přesně tak. Na cestu posílám opět to nejlepší, co tady pro vás mám. No a navrch za chvilku k tomu připojíme taky aktuální info z dopravy a nebo z počasí, aby jsme věděli, jaký nás čeká počasí, jaký o víkendu. Offenbach, Norma Jean Martin a Overdrive, to je hit, který nás na Hit Radio Nord Music čeká právě teď.

0: Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Páteční hit Radio Nord Music, Star Walking, no a Rose, Bruno Mars, Morandi, anebo třeba Coldplay, tak to jsou hity, na který se můžete těšit po 16. hodině. Teď už je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Hezký odpoledne všem řidičům za volanty. Jenom připomínám, stále dejte pozor na Lounsku v Blažimi. Tady bouralo osobní auto s autobusem a projedete s omezením. Za to Kyvadlově se jezdí stále na Děčínsku. Kdo míříte za Šluknov, tak směrem do Nových Křečan máme nehodu dvou osobních aut. Tak i tady opatrně, ať si neskazíte víkend. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Psapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
6: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
7: Hledáte místo, kde vám v parních dnech bude dobře? No přece v Oplatce. Klimatizace, obědy, řemeslná zmrzlina, káva Verňáno, no prostě pohodička. Stavte se u nás.
8: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
11: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česká republika má před sebou tropický víkend. V sobotu budou maximální teploty stoupat až k 36 stupňům a v neděli ještě o stupeň výše.

0: Na západě a severu Česka by ale měly být teploty nižší, kolem 30 stupňů. Kvůli panujícímu suchu platí upozornění na zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Požár u chorvatského letoviska Omiš na jadranském pobřeží je jedním z nejhorších v historii země. Letovisko zasáhl požár v noci, evakuovalo se přes 2000 lidí, mezi nimi bylo podle českého ministerstva zahraničí i 300 českých turistů. Krevních zásob je málo, to platí každé léto, aktuálně je ale opravdu kritický nedostatek skupiny A a 0. Ústav hematologie a krevní transfuze proto znovu vyzývá veřejnost k dárcovství. Jak na to říká přednosta Jan Loužil.
1: Kliknete na naše webové stránky, kde máme i podkolonku dárci, jako každá transfuzní stanice nebo hematologie, kde máme přehledně napsané základní podmínky, které by měl člověk splňovat. Kdyby člověk přišel z ulice, přijde pracovní dobu do polední hodiny, tak jsme schopni poradit a třeba ho objednat na eventuální odběr.
0: Jedním odběrem můžete pomoci až třem pacientům. No a soupeřem Jablonce v závěrečném čtvrtém předkole konferenční ligy budou fotbalisté Glasgow Rangers. Jablonec do závěrečného play-off o hlavní fázi postoupil přes RFS Rigu. Severočeši rozhodující dvojzápas rozehrají za týden venku.
2: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudým!
3: No, musím říct, že ty odpolední teploty se dál šplhají nahoru. Aktuálně na severu Čech měříme mezi 31 stupni v Mostě až 33 v Ústí a taky v Lounech. No a čeká nás veskrze tropický víkend na severu Čech. Sobota slunečná a velmi horká, 33 až 36 stupňů. Neděle ta bude spíš polojasná, oblačná, odpoledne a k večeru s prvními přeháňkami nebo bouřkami a teploty ale stále nad 30. A potom to přijde, kamarádi, sešup, teplotní sešup o 10 stupňů. Takže v pondělí už bude zase příjemně, už se bude zase líp dejchat.
2: Hit Radio North Music.
3: Máme 3 minutky po 4. hodině, krásný páteční odpoledne s vámi Káťa Haplová až do 18 hodin. No a jestli vás čeká třeba rekonstrukce bytu, dejte si teda velkýho majzla, co z toho může ve finále vylíst. Třeba nějakej ten... No, já vám to řeknu za chvilku. Coldplay Viva La Vida ode mě právě teď.

chybět. Přejeme krásný odpoledne. Kdo rekonstruuje? Hele, dejte si pozor, protože z toho může být i prvotřídní materiál na OnlyFans. A ani o tom nevíte. Prosím vás, tohle je příběh, který se stal mojí kamarádce z Teplic. Vyprávěla mi ho včera. A kdybych to fakt neslyšela na vlastní uši, asi bych tomu jako nikdy nevěřila. Moje kamarádka rekonstruuje byt v centru Teplic. Dělá novou kuchyňskou linku. Tu má od jedné firmy, přijeli dělníci, že teda začnou makat. Jeli jak fretky celý den, to jako nic, skoro bez přestávky, ale nestihli tu kuchyňskou linku dodělat. To je pochopitelný, jasně, ne, vždycky to jde prostě všechno podle plánu, že jo. Tak se domluvili s tou kamarádkou, že přijedou hned brzo ráno a dodělají to. Jasný, a ta kamarádka vypráví. No tak chlapi odjeli, teď ty horka venku, že jo, tak co jsem asi udělala jako první, když se za nima zavřeli dveře. A teď mi budou ženský rozumět, já jí říkám, sundala se spod prsenku, viď? A ona, no jasně, přesně, jenom do kalhotek, protože venku neskutečný teplo. Začala jsem mít tu linku, aby aspoň prostě z toho nejhoršího, pustila jsem si k tomu písničky a vyprala jsem několik praček, tancovala jsem si u toho, jak jsem to prádlo věšila, jdu spát a ráno zvonek, chlapi, že to jdou dodělat. A když to měli hotový, tak za mnou ten jeden dělník přišel a říká, prosím vás, paní, my jsme na to úplně zapomněli. My jsme tady měli zapnutou kameru na časozběr. Já už jsem byla mrtvá. My jsme tady měli zapnutou kameru na časozběr, protože potom to posíláme šéfovi, on z toho vždycky udělá takový jako promo video, dá to na ty naše stránky, prostě jak jako pracujeme při svědomitě a jak ta linka vlastně se jako nám rodí pod těma rukama. A teď ta kamarádka, jak mi to vyprávila, tak v ní by se normálně krve nedořezalo. Teď jí samozřejmě došlo, co na té kameře všechno bude. A ona říká, vy jste to tady jako nechali zapnutý? A oni, no, přes noc. My jsme k tomu přišli až teď a zjistili jsme, že to je celou dobu zapnutý. Ta kamera na ten časozběr. A teď si říkám, ty, jak byste se zachovali? Já jako, mně než by došlo, co se všechno vlastně dělo, a to díky bohu se tam toho asi jako moc nedělo, ale tyhle nějaký jako tanečky jenom ve spodním prádle, ty bláho. No tak samozřejmě hned jim řekla, pánové, prosím vás, tak to ne. Šéfovi to rozhodně neposílejte. Nejdřív si to tady spolu jako projedeme, celý to video. A pak teprve, co uznám za vhodný, tak to můžeme poslat šéfovi. Jako občas prostě ty příběhy při rekonstrukci bytu, který se rodí, kamarádi. Tak snad není teď jako známá u celebrita u toho šéfa a týhle stavební firmy. Pane bože. Morandej, Save Me, Hit Radio North Music.

0: 16 hodin 17 minut, no a když vy jste blízko, tak my máme fakt úplně všechno. Poetika na Hit Radio Nord Music, krásný pátek vám všem na severu Čech. Přeje Káťa, no a jestli už míříte třeba na ten předvíkendový nákup obrovský, rodinej, tak já vám na cestu za chvilku posílám Boom Clap. Doufám, že nejedete nakupovat úplně hladový, protože vy moc dobře víte, že to je nejhorší nápad vždycky. Člověk jde pro dvě věci, ale jak jde hladovej, tak nakoupí plný košík nesmyslu. Tak přeju dobrou chuť.
1: Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
2: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
1: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
2: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
1: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
2: www.cirkushumberto.com.
3: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. Nechte se v sobotu 15. srpna vtáhnout přímo do děje. Pouliční divadlo promění Chomutov v otevřenou scénu. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapřičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog.
8: Já mám chuť na matcha latte.
9: Taky beru hot dog a klid v autě.
6: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
10: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pekou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
13: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
14: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
15: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Vegy až k nám na sever Čech, Lost Frequencies a The Feeling. Páteční hit Radio North Music, to je právě ten nejlepší pocit. Pátek, zavřít tu práci, do šuplíku ji zamknout, nebojte, ona nemá nožičky, ona tam do pondělí určitě počká a neuteče vám. A hlavně nechat se unášet prostě tím proudem pryč. Nějak cítím v zádech bič? To se mi zase do hlavy míchají tady ty slova. Nicméně páteční večer i pro vás, i dneska samozřejmě bude taková hudební terapie úplně zadarmo. Takže pro ty z vás, kteří třeba chystají na dnešní večer nějakou tu grilovačku, protože před náma je opravdu horký víkend, tak já si myslím, že to nejlepší, co jsem vám mohla tady dneska vybrat, je právě tenhle hit. Jako to bude dneska hodně potřeba. Vanilla Ice nás dneska večer poctí svou návštěvou. Hit Radio Classic 80, 90 a taky začátek milénia. No a pokud hledáte před víkendem ještě trošku síly, tak tuhle power jakoby máme. Taky v zásobě pro dnešní večer. Páteční hit Radio Classic. No a hit, se kterým to tady v 18 hodin celý odstartujeme, odšpuntujeme a zahájíme a budeme s nimi, pojedeme s nimi vstříc tomu krásnému letnímu západu sluníčka. Tak to je tenhle. A na ten se teda upřímně osobně strašně moc těším. Od 18 hodin to nejlepší z let 80., 90. a taky začátku milénia. No a jeden takovej si pojďme zahrát taky přímo teď. Jsme Hit Radio North Music.
1: Retrohity vám přináší koncertní série Legendy v Třebíblicích. 15. srpna Lou Bega a Stacey. Summer Mambo Festival.

0: Tak tohle espresso už ale voní svobodou. Pátečkem, víkendíčkem, Sabrina Carpenter a Hit Radio North Music. Za chvilku 16:45, přeju krásný odpoledne. A teda musím říct, tohle mě hodně baví, kamarádi. Představte si situaci, chlapek si po rozvodu koupil dům hned vedle svojí ex-manželky. Což jako člověk si říká, on si jako má rád tohle sebemrskačský trýznění nebo prostě o co mu šlo. Ale tohle má trošku pokračování. Nejenom, že si koupil dům hned vedle ex-manželky, ale k tomu navíc na zahradě nechal postavit takovou sochu. Ta socha stála zhruba 150 tisíc korun a je to vyobrazení vztyčeného prostředníčku. A to mě teda neskutečně baví, takže možná takovej tip pro vás.
1: Prolažela se váma matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
4: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
3: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
4: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
3: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
5: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
6: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
12: Společnost Severočeská armaturka, tradiční výrobce průmyslových armatur, přijme do svých řad muže i ženy na pozice vyučený kovoobráběč, montážní dělník, skladník nebo asistent vedoucího výroby. Nabízíme jednosměnný provoz, 13. plat, ale i příspěvek na dovolenou. Více na www.sca.cz. Opakuji www.sca.cz.
13: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro...

0: Jenom hity. Hit Radio. Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hit Radio Nord Music, po práci na pohodu, Mika Grace Kelly. Kčiň. 16 hodin, 52 minut. Saunu máme v práci, v autě, v MHD doma, co mě celkem děsí, že i v tomhle horku existuje někdo, kdo jde dobrovolně do té skutečné sauny a ještě za to platí. To je téma pro Davida za chvilku ve zprávách. Ode mě ještě Cyril a Stumbling In.

0: One Republic, West Coast a hit Radio North Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Hezké odpoledne všem řidičům za volanty. Dejte pozor na výjezdu z Litoměřic směrem na Terezín. Máme tady nehodu dvou osobních aut, takže počítejte s kratším zdržením. Na příjezdu do Litoměřic směrem od České Lípy máme další nehodu a tady ale se zdržíte v obou směrech. No a doprava nám zpomaluje taky v místě další nehody a to je na výjezdu z mostu směrem na Chomutov. Tak šťastnou cestu a opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Radia.cz.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice, vaše jistota za volantem.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Téměř 8% kontrolovaných prodejců alkoholu a tabáku umožnilo ve druhém čtvrtletí podle zjištění České obchodní inspekce nákup alkoholu mladistvým. Z 1900 provedených kontrol inspektoři odhalili toto pochybení u 148

0: 8 kontrol, mírně méně než před rokem. Sauny i v tropických vedrech navštěvují v Česku stovky lidí, jde zejména o stálé zákazníky. Ti tvoří kolem 25 až 30% všech klientů. Návštěvnost saun v létě je však o 60 až 80% nižší než v chladnějších měsících. O víkendu budou teploty opět kolem tropické 35. Sloni na celém světě mají tradičně 12. srpna svátek. K jeho oslavám se připojí pražská zoologická zahrada. Ta si na zítřek připravila speciální program pro návštěvníky, který se odehraje v areálu Údolí slonů. Na co se těšit, řekne mluvčí této zahrady Filip Mašek.
1: Výroba papíru ze sloního trusu a speciální koupání našich slonic Šanty a Gulab a taky oslava 50. narozenin právě slonice Šanty. Program začne v Údolí slonů už v 10.30, kdy předáme speciální dárek sloním samicím. V 11 hodin potom dostane dárek také sloní samec Maxim.
0: A pokračovat se bude až do večera. Detaily programu najdete na webu Zoo Praha. No a o druhou českou medaili na plaveckém mistrovství světa v Paříži bude dnes usilovat Miroslav Knedla v závodě na 50 metrů znak. Ve čtvrtek ovládla Barbora Sémanová závod na 200 metrů volný způsob. Stala se v této disciplíně evropskou šampionkou už po třetí.
2: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
3: No a na závěr zpravodajského servisu pojďme ještě mrknout na předpověď počasí. No, samozřejmě už to víme, čeká nás veskrze tropický víkend na severu Čech. Sobota slunečná a velice horká, 33 až 36 stupňů Celsia. Za to neděle ta už bude spíše polojasná, oblačná, odpoledne k večeru taky počítejme s prvními přeháňkami anebo bouřkami, ale teploty stále nad 30. A potom přijde se šup o 10 stupňů dolů, takže v pondělí už bude na severu Čech zase příjemně.
4: Radio North Music.
3: 3 minutky po pátý pokračuje nám páteční odpolední show. Padla s vámi Káťa Haplová, no a před námi je poslední společná hodinka. Přeju hezký odpoledne. Jaký jsou nejčastější manželský hádky? A jak se tomu samozřejmě vyhnout, abyste se neskazili víkend? Tak na to se podíváme za chvilku. Teď nabízím Alexe Vorena anebo taky Pink. Tak krásný pátek.

milosti, o lásce a o tom, o čem tady teď rozhodně mluvit nebudeme. Alex Warren na Hit Radio North Music. My tady totiž právě teď budeme mluvit o nejčastějších manželských hádkách. Věděli jste, o čem vlastně jsou? Takhle, většinou to jsou úplný prkotiny, tak to si můžeme říct jako zcela jasně a hned. Ale údajně ty nejčastější manželské hádky vznikají kvůli máslu, kvůli toaletě, tak to je pochopitelný, a kvůli zubní pastě, takhle. To zvednutý prkínko, nezavřená pasta, to člověk pochopí, ale jako máslo? To je i pro mě teda dost velká novinka, co je sakra s máslem. Prej se ale dělíme na hladiče a dloubače. Hladiči rovně ukrajujou, zatímco dloubači si prostě jednoduše ten kus másla prostě udloubnou. Ale pokud se prej potká dloubač s hladičem, to mě strašně baví, tak je to prej často po pár letech vysloveně jako na rozvod. Tak je to u vás doma. Kdo z vás dvou je doma hladič a kdo dloubač? Takhle, mě je celkem jedno, jak kdo krájí nebo dloube do másla. Co mě dokáže rozpálit, ale vysloveně dobila, je to, co můj přítel udělal včera. Já jsem vytřela a on se mi potom mokrým prošel. To jsem jako musela hodně rozdejchat. Vsadím to na boty, že až přijdu domů, tak se začne i holit. To on taky umí. A do čistýho, to máte nejradši, že jo?

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic.

0: Polovina srpna, páteček, víkend před náma, Lady Gaga, Just Dance. A za chvilku na Hit Radio Nord Music pokračujeme v týhle letní hit parádě. Dáme si třeba novou Taylor Swift, Opelite. A taky něco pro ty mazáky. Ať máte to páteční odpoledne o chlup krásnější, příjemnější a s lepší náladou. A možná taky o chlup tanečnější. David Guetta, Alphaville, Ava Max. A tahle pecka Forever Young, která nás čeká taky za chvilku na Hit Radio Nord Music. Krásný páteční odpoledne všem na severu Čech.
1: Já z tebe snad vykvetu.
2: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
1: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
3: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Vítejte v Bibík.cz, vaší první volbě pro autosedačky a dětské kočárky. Naše prodejna v Lounech je jen 50 kilometrů od Prahy a je ta nejlepší v Ústeckém kraji. Otestovat si u nás můžete více než 40 autosedaček a kočárků. Autosedačku si můžete vyzkoušet přímo ve vašem autě. Přijeďte, otevřeno máme až do 19 hodin a jsme tu i v sobotu. Bibík.cz, specialista na autosedačky a dětské kočárky.
8: www.bb.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
2: No jo, ale jen na rok.
3: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
1: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
4: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
5: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
4: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
5: Chevrolet,
4: Camaro Bumblebee,
5: Ford Mustang GT,
4: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
5: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
4: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
5: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
1: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ. Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Taylor Swift a slibovaný megahit Opalite na Hit Radio Nord Music. Krásný pátek, za minutku máme půl šestý, takže jdeme do našeho společného finiše. Já jsem Káťa a přeju hezký odpoledne. A na závěr, náš závěr, samozřejmě nesmí chybět zvířátka, my ty naše chlupáče prostě milujeme. Představte se, že každá čtvrtá česká rodina má pejska a každá pátá česká rodina má kočičku. Tak a teď se raději posaďte. A tatínkům, který jsou citliví na takový ty zásahy do rodinných rozpočtů, tak těmhle tatínkům teď rovnou zacpěte uši. Protože za rok dáme za ty naše chlupáče až 13 miliard korun, což je šílený číslo. 2 miliardy z toho necháme prej u veterináře. A pak, že se říká cena za lásku a štěstí, tuhle cenu nevyčíslíš, ale... Nicméně u nás na Hit Radio Nord Music vám pomůžeme ušetřit aspoň za papání, protože příští týden, kamarádi, dámy a pánové, pejskové a kočičky. Příští týden můžu slíbit soutěž o prémiové krmivo pro naše čtyřnohé mazlíčky, pro pejsky, kočičku. 3000 korun, to jsou balíčky, ve kterých budeme soutěžit, o kterých budeme soutěžit v odpolední show padla.

0: Do pátečního skoro podvečera, jako tyhle hity můžeme. Ain't Nobody, Felixien a Jasmine Thompson. Posloucháte Hit Radio Nord Music. Za chvilku 6:45, no a pro vás už se chystá za okamžik moje kolegyňka Leonka Dinděši. Ta vás provede dnešním večerním hudebním speciálem Hit Radio Classic. Ale ode mě ještě pár posledních hitů, nebojte se nic, Maroon 5, Leony, anebo právě taky Nelly Furtado. Na to se můžete těšit už za chvilku na Hit Radio Nord Music.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
6: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k pátku.

0: Magic. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Hit Radio Nord Music.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Páteční nálož hitů nám pokračuje Leony, Don't Worry. A s vámi Hit Radio Nord Music. Nejvyšší čas se rozloučit, za chvilku je tady 6. hodina, takže já mám padla. Káťa Haplová, budu se na vás těšit v pondělí v 15 hodin v náš obvyklý čas. I s Kamčou, to už bude padla kompletní. Krásný víkend!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor na příjezdu do Litoměřic směrem od České Lípy. Máme tady nehodu dvou osobních aut. Počítejte tady s kratším zdržením v obou směrech. A doprava nám zpomaluje taky v místě další nehody. A to je na výjezdu z mostu směrem na Chomutov. Takže i tady opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízí nám mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
4: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
5: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
6: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
7: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobrý podvečer. Chorvatské přímořské letovisko Omiš nedaleko Splitu ohrožuje rozsáhlý požár. Vyžádal si si desítky zraněných, 7 lidí je v ohrožení života. V místě požáru také policie našla tělo. Kvůli plamenům bylo evakuováno přes 2000 lidí, mezi nimi na 300 českých turistů. Požár je jedním z nejhorších v dějinách Chorvatska. Na české armádě se letos daří nabírat více nových vojáků, než původně plánovala. Náborový cíl je teď splněný na 133%. Do armády už letos nastoupilo nebo má rozhodnutí o nástupu bezmála 3000 lidí. Původně plánovala armáda přijmout 2250 vojáků. Policisté včera večer nedaleko Hradce Králové zastavili auto, které jelo na silnici druhé třídy skoro 200-kilometrovou rychlostí. Řídil ho teprve 14-letý chlapec. Hlídce řekl, že vozidlo je jeho otce. Ten uvedl, že synovi auto skutečně půjčil, ale jen k jízdě na soukromém pozemku. Na místě dostal pokutu. Extrémní, výjimečné nebo výrazné sucho panuje na téměř 90% území Česka. Hodnota platí pro hloubku do 1 metru. Extrémní sucho je momentálně na 60% republiky. Vyplývá to z dat portálu Intersucho.
9: Babi, dědo, jedeme! Let's

0: dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
1: Zítra má být v Česku jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno, nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 25, na Šumavě kolem 28.
2: Dneska už ale bude krásně, protože vám budeme hrát 80, 90 až po milénium. Krásný večer přeje Lea. Tak co, páteček je tady, 2 minutky po 18. Tak jdeme na to. Budeme hrát jenom to nejlepší, tak volume doprava a startujeme právě teď.

Small Town Boy, něco z 80. let, takhle při pátku 14.8. Hezký dobrý večer. Kdo nepaříte na letním festiáku Hrady CZ, tak doufám, že posloucháte naše Hit Radio s vámi Lea. Za chviličku máme 6:45, to nám ale vůbec nevadí. Já doufám, že už většina z vás má padla v práci. Naopak někomu noční šichta začíná. Dejte vědět, odkud posloucháte a jestli posloucháte, protože pro vás teď 3 hodinky budeme hrát jenom to nejlepší 80. 90. milénium. Však vy to moc dobře víte, od pondělí do pátku prostě úderem 18. hodiny hrajeme to nejlepší z těchto úžasných, legendárních let. Jinak tomu nebude ani teď, protože před námi jsou Red Hot Chili Peppers a taky Snap the Power. To je takový ten typický song na ten páteček. Tak nohy nahoru, užívejte si. A kdo jste v práci, tak nesmutněte. Já jsem v tom s vámi. Fakt. Nekecám.

0: Takhle chutná pátek z Éteru Hit Rádia. Taky se vám chce tančit a zpívat. Mě strašně. Kdybyste mě tady viděli ve studiu, škoda, že to nemáme webkamery, tak já se tady kroutím jako žížala, všechno se tu se mnou hejbe. Ale prostě já fakt tenhle song naprosto zbožňuju. Tak díky, že posloucháte Hit Radio Classic, my pokračujeme dál, protože za chviličku tady bude tým a Paolo Habera. Držím ti město, tararadada. Máte se na co těšit. Taky tady bude Fame a nebo Planet Funk. Tohle ještě mnohem více muziky, tak rozhodně nikam neodcházejte, protože že náš společný čas teprve odstartoval.
1: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
5: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
4: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
6: Hit Radio. Hit Radio.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Když se probudíte

s vámi, tak je Lea, dobrý večer. Napište mi na 777937777, jako to udělal Jirka. Ahoj Leonko, moc rád tě slyším, těším se na každé vysílání s tebou, takové milé překvapení v pátek večer a hrajete naprosto skvělý písničky, díky moc. Já jsem právě na benzínové pumpě a hrůza čeká mě noční šichta. Ještě, že mám vaše Hit Radio, to je tak hezký. Klidně nám napište dál na 777937777 nebo na můj Instagram, jestli někdo používáte sociální sítě Lea Giongiosi, takhle mě tam najdete a já vám posílám jednoho z mých nejoblíbenějších interpretů a to je prostě legenda všech legend. Do éteru Hit Radia Klasik přichází Phil Collins, kamarádi. Já ho miluju. A tenhle song, to je taková romantika. Tak jestli dneska někdo máte hezký večer, tak si ho užijte. True Colors právě teď.

0: Bob Marley, právě teď za minutku 6:45 aktuální čas a vy nám posíláte i hlasové zprávy jako naše posluchačka.
1: Ahoj Leonko, akorát mířím na noční, ten se mi s tím snapem udělal plnou radost, mám to tady puštěný na plný koule a mám úplně husí kůži, takže děkuju a hezký jiný den.
0: My děkujeme za krásnou zprávu, klidně posílejte dál na 777-937-777 nebo na můj Instagram Lea Giongiosi, tam taky komunikuju, hold prostě doba sociálních sítí a já vám posílám nádhernou věc. Shanat O'Connor, Nothing Compares to You, nádherná věc a taky Janek Ledecký, na ptáky jsme krátký.
2: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
3: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
4: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Od poloviny srpna si park užijete ještě více. V Německu už totiž skončí letní prázdniny. Více informací na zábavní park.plon.cz.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Společnost Severočeská armaturka, tradiční výrobce průmyslových armatur, přijme do svých řad muže i ženy na pozice vyučený kovoobráběč, montážní dělník, skladník nebo asistent vedoucího výroby. Nabízíme jednosměnný provoz, 13. plat, ale i příspěvek na dovolenou. Více na www.sca.cz. Opakuji www.sca.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
2: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
3: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
5: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete mě

0: město, zatáčky nebo nekonečné dálky. U nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hodinka za námi, dvě ještě před námi, 80, 90 až po milénium. Pokračujeme dál, mějte krásný večer.

Song pro všechny ženy, dívky, holky, Sherry Sherry Lady, Modern Talking. Rozhodně tady chybět nesmí. 10 minut po 19. hodině, krásný dobrý večer, 14.8. téměř polovina srpna. Chápete, že za 14 dní začne škola, pane bože. No nic, pojďme si ještě užívat prázdnin, protože před námi je zpěvačka s nejkrásnějším pozadím. O koho se jedná, to už jistě víte. Je to nejenom skvělá zpěvačka, ale herečka. Zrovna jsem včera dokoukala film Dost. Je to starší film z 90. let nebo zhruba 2000 po milénium. Tak doporučuji si ho pustit. Je to samozřejmě s Jennifer Lopez. Taky miluju romantiku, krásná pokojská. A celkově jí v těch filmech mám strašně moc ráda. Nebo Příšerná tchyně a tak dále. Takže, nebo Svatby podle Mary, teď tě napadají různý filmy. Rozhodně J-Lo prostě stojí za to a my si teď dáme i v éteru Hit Radio. Si zatančíme trošku, ne, ona je prostě nádherná, její přespade a vypadá neuvěřitelně. Taková krásná ženská ikona.

0: Energizer, to se taky k tomu pátečnímu večeru hodí. Hezky dobrý večer, před námi Bryan Adams, Jennifer Rush a The Power of Love, jedna z mých nejoblíbenějších písní, kterou přespívala i Celine Dion, a taky zabrouzdáme do českého hudebního rybníčku. Dáme si činasky a dlouhý kouř, tak vydržte s námi.
1: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: It's Raining Man. Tohle je originál song. Vy ho znáte možná od Gary Halliwell ze Spice Girls, ale to vůbec nevadí, protože píseň je to nádherná. A my pokračujeme dál, protože před námi je třeba Culture Club, nebo taky U2, Dido a spousty dalších skvělých hitů. Tak rozhodně nikam neodcházejte, protože ještě hodinku a 20 minut. Budeme hrát 80-ky, 90-ky až po milénium. Tak hezký pátek.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

My budeme spolu dneska usínat a zítra v sobotu 15.8. spolu budeme zase vstávat. Takže v 7 hodin ráno nezapomeňte zítra být na značkách, ale dneska hrajeme teď tady to nejlepší z 80. 90. až po milénium, jinak tomu nebude ani teď. Dáme si troška takového disco funky. Je pátek večer, krásně venku, tak jestli se někdo chystáte někam za písničkou, tak tohle vás 100% naladí. Otavan disco právě teď.

0: večer, my pokračujeme dál, protože před námi je spousty dalších skvělých songů. Jinak tomu nebude ani teď, protože máme pro vás nachystáno, co takhle Susan Vega, anebo Bonnie Bianco a Pierre Cozzo. Kdo z vás neviděl Cindy, nádherný film na styl Popelky z 80. let, tak si na tenhle song Stay rozhodně počkejte.
1: Hit Radio North Music.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Posloucháte Hit Radio, tenkrát se psal zhruba rok 2001, když moje maličkost začínala v takovém girlbandu, New Golden Kids se to jmenovalo. Tenkrát s námi zpívali ještě holky, zombie, koule, to byly takový dívčí skupiny a taky Black Milk. No a já jsem si řekla, že bychom v rámci 80. 90. až hejtů po milénia mohli dát jeden z těch girlbandů. Nebudu vám dávat New Golden Kids, to by bylo strašně trapný tady mluvit sama o sobě, jo? Ale rozhodla jsem se, že vám v playlistu dáme prostě holky z Black Milk. Terka Kendlová, Helenka Zeťová a Terka Černochu 7x právě teď. Tak jdeme na to.

0: Posloucháte Hit Radio a náš společný čas se bohužel blíží do zdárného konce, ale ještě než odsud odejdu, tak vám pošlu třeba Mr. Big, To Be With You, taková krásná romantika, a nebo hlášku z filmu Baby nebude sedět v koutě. Nesmí chybět hříšný tanec ani v éteru Hit Radia. Vy víte, že vám to často pouštím o víkendu, ale dneska je pátek, hrajeme to nejlepší z 80. 90. Tak tohle rozhodně nesmí na ten páteční večer chybět. Mějte se krásně, popřeju vám krásnou dobrou noc, pokud někdo jdete spinkat, taky hezký večer, pokud někdo jdete pařit, jak se říká, a zítra v 7 hodin ráno tady na značkách. Čau.
1: Hit Radio North Music.
2: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz

0: Noviny.
1: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
0: Taky zavakuovaný.
2: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
3: Hit Radio.

0: Radio Nerd Music.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu budácí klid. Přečet jsem stovky knih, neří